Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Internet money. Ani prach, ani spík, ani zep, ani sník, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na začátku Internet money.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftnung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmu parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Alive z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře znáte. Thank you.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku zdáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měli ji v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl k lůžku bych

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rety Franklin.

Průvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga. Jo.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self-Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

slyšet zvonu světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda. Tak
1: tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano, spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak,
0: ale i v životě. Ještě
1: legenda,
0: ano,
1: dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano,
0: pro důležitou osobu v mém životě, ano, a to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi. Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily. Tak, děkuju. Dobrý den. Já jsem váš obhajce, ex-ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná. Já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo. Že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Myslím vás, takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako je to, pacha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst teďko celou cestu v autě po Vinohradské.
3: Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to bylo, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jeli to, ale no, tady koukáte, jak když vám na dloube, člověk by vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Nečumte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak. Tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle ta
0: dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

Какой смены сда. Že chtěl bych jenom jít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
4: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás Pavla i pana Kepku.
5: Děkuju.
4: A já bych si přál pana Nepila.
3: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
3: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
3: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
5: Souboje napínavý.
3: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. A je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
3: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
3: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
9: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
3: Dobrý den.
9: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam hodně nějaký kousek.
3: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg,
9: nějaký dramaturg,
3: ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
9: Dobře, díky,
3: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
10: Tak,
3: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
10: Chtěla bych dvojku.
3: Anička
10: Višnová.
3: Bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
10: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
3: Dobře.
10: Ať jste zdraví.
3: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
5: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený. Napnutej teda.
3: Ochlup. Chlup. Čili o dva hlasy.
5: Ano.
3: Zvítězilo Ačko.
5: Ačko.
11: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
12: Pane Obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
11: Ano,
12: rozumíte?
11: Hned.
12: K věci.
11: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
13: No tak to tohle už ale...
11: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
12: Pane obhájče, já tedy úplně nevím,
11: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
12: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
14: 10 let?
12: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
11: My se vzdáváme odvolání, pane
12: vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
11: Moment.
12: Řeknu vám dobrá práce.
11: Ano, ano.
12: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků. To jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
11: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Je proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě, o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale s chutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Naschalou. Machagorili.
0: Humoriáda.
3: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od ano. Zdeňka Izera a Ivy Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Ivy Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
5: Já jsem na to zapomněl.
3: Raději. Případ nudisty, bédi, šulisty.

bylo ze šulistu, kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucem byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavný filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály,

0: byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože no. Bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
0: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců, to bylo
1: o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak. Co dál?
0: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
2: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balóna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš.

0: Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
3: No to teda je dramatický oblouk.
2: Přímo. Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě, jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský z Kořepova z Kopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan ze Sadský.
4: Ano.
6: Já vás všetci zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? No, to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další až do konce.
4: Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme tak, váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
5: děkuji,
8: pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža z humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Nashledanou.
4: Ano,
5: no, prosím.
4: Všichni se pozdravili a vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se z volna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu. Kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala po druhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Co my všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a no. To ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení a poškození životního prostředí z nedbalosti. V plzeňském kraji v posledních letech klesá počet uzavřených manželství. Hokejisté Plzně si na úvod extraligy připsali domácí výhru a dnes bude oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Pěkné čtvrteční ráno přeje Andrea Samešová. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí krajských policistů Pavla Burešová.
2: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
1: Policie nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že trestní řízení na začátku, není podle mluvčí možné uvést žádné další informace. V plzeňském kraji v posledních 3 letech klesá počet uzavřených manželství. Naposledy se číslo razantně zvyšovalo v roce 2022 po epidemii covidu. Sňatku bylo loni podle trvalého bydliště ženicha v plzeňském kraji přes 2400. Z nových údajů Českého statistického úřadu v Plzni ubylo v plzeňském kraji i rozvodu. Naopak roste průměrný věk při vstupu do manželství. U ženicha je to 38,5 roku. Roku, u nevěst necelých 36 let. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Hudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dříve. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se setkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu. Člověkem způsobená změna klimatu pomohla vytvořit podmínky vedoucí k srpnové katastrofě v Nepálu, která si vyžádala přes 1300 potvrzených obětí. Takový je závěr analýzy mezinárodního týmu více než 20 vědců, kteří se zabývají stabilitou ledovců a klimatem.
3: Kolaps masy ledu a kamení na severu Nepálu způsobilo více geologických i klimatických faktorů. Na většinu z nich měly vliv právě i dopady změny klimatu, uvádí analýza organizace World Weather Attribution. Nepál zažil letos nejteplejší letní měsíce v měřené historii. Oteplování způsobené hlavně fosilními palivy navíc ledovce destabilizuje dlouhodobě. Čára stálého mrazu se v této oblasti každých 10 let posouvá asi o 100 metrů výše. To vše podle vědců přispělo k srpnové tragédii a ukazuje to, že adaptace na změnu klimatu má své limity a že je potřeba i rychle snižovat emise, tedy hlavně ukončit spalování uhlí, ropy a plynu. Jan Kaliba, Český rozhlas. Sport.
1: Plzeňští hokejisté porazili v úvodním kole extraligy v souboji 2 českých účastníků Ligy mistrů Liberec 2-1 po samostatných nájezdech. V normální hrací době se trefili domácí Petman a za Severočechy Sandberg. Rozhodující nájezd proměnil útočník Škody Matyáš Filip.
4: Já jsem určitě od začátku věděl, že nebudu dělat to, co dělám vždycky, protože Petr Kováča mě zná, takže jsem věděl, že musím dělat něco jiného. Poradil jsem se s trenérem Golmanu a jeho rada vyšla. Chtěli jsme vstoupit do té sezóny vítězně, to se povedlo. Samozřejmě za 3 body by to bylo krásnější, ale myslím, že i ty 2 body se určitě hodí. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno až skoro jasno a výjimečně i mlhy. Během dne hlavně na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Fouká mírný západní až jeho západní vítr. Pro spotřebitele podmínky většinou dobré, aby jo na jedničce mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na hlavním tahu 1/26 v Chotěšově na jižním Plzeňsku platí uzavírka v Plzeňské ulici, kde se pracuje na inženýrských sítích. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Projíždějte s velkou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zpravodajské relace jsou dneska ráno v režii Andreje Samešové, ta stávající skončila 5 minut po 5. Vítáme vás do nového dne, je čtvrtek s datem 17. září 2026. Povodně, požáry i kybernetické a bezpečnostní hrozby. Navíc než 20 krizových scénářů se Český rozhlas připravuje společně s hasiči, policisty a záchranáři. Nachystali už podklady pro krizové vysílání, školí reportéry v první pomoci a pracují třeba na speciální webu. Víc informací k tématu připojíme za chvilku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
6: A co má být, tak jsem to já.

0: co dělá jogín?
1: Blbiny. Cvičí jogu.
2: Baletí. Medituje. Bojuje.
3: Je to panáček, který tancuje rap.
4: Je to jaký panáček s penězi.
5: Dělá ty legíny.
6: Dělá legíny.
7: Je to nějaký panáček, který vyrábí ty jogurty.
8: Je to rovnou jogurt.

0: Závan léta v našem hudebním programu, alespoň podle jména zpěvačky, tolik Donna Summer v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude oblačno až polojasno, ráno až skoro jasno a výjimečně i mlhy. Během dne hlavně na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, za chviličku taky ve společnosti Stevieho Wondera, Václava Neckáře a Michala Davida. Na hodinách máme 5 hodin a 21 minut. První ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobné scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají rádiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele Pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu anebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V šumavském národním parku přímo na místě nálezu toxických látek u vzhůří stále hlídkují policisté. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda drží nepřetržitý výkon služby, jak uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová. Policisté také včera nechyběli na schůzce ohledně koordinace při sanaci kontaminované půdy a likvidaci sudů s chemikáliemi. Západočeská univerzita v Plzni spouští novou aplikaci pro studenty. Najdou v ní rozvrhy, průměr známek a informace o kreditech, ale také jídelníčky obou plzeňských menc. Aplikace nabízí také přehled různých kulturních a dalších univerzitních akcí. Navíc studenty upozorní na krizové a mimořádné události. Bankovní rada České národní banky dnes odpoledne rozhodne o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba beze změny, tedy 3,75%. Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila ve středečním projevu o stavu Evropské unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí a vtahování dětí k čím dál extrémnějšímu obsahu. Plzeňští hokejisté vstoupili do nového extraligového ročníku vítězně. V zápase prvního kola porazili před domácími fanoušky Liberec 2-1 po samostatných nájezdech. A ještě počasí, dnes bude oblačno až polojasno, ráno až skoro jasno, výjimečně i mlhy. Během dne hlavně na horách, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21, na horách do 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 počítejte se zdržením v místě omezení u Heřmanovy huti na kilometru 105. Kolona se tvoří ve směru na Rozvadov a na jižním Plzeňsku pozor na silnici 2/182 v Roupově, kde se opravuje vozovka. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak schválně, víte, co znamená slovo kapric?
5: Nejedl maso. Nesnad z přesvědčení nebo protestu proti zabíjení zvířat, byl to jen takový jeho kapric.
4: Uvádí příklad Roman Stupka, no a význam slova kapric vám ve svém slovíčkaření objasní už za chviličku. Počkejte si na to.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Kapric. Nejedl maso. Nesnad z přesvědčení nebo protestu proti zabíjení zvířat, byl to jen takový jeho kapric. Zase jsem sáhl do literatury, abych přiblížil význam tohoto slůvka, které snad není tak hojně užívané, ale rozhodně zajímavé. Jak jste možná pochopili, kapric znamená něco jako vrtoch, rozmar nebo naschvál. Na první dobrou tam Čech slyší kapra, ale je tahle ryba nějak vrtošivá nebo dělá naschvály? Někteří rybáři by možná souhlasili, ale jazykovědci rozhodně ne. Jejich menší část je přesvědčena, že původ je v italském kapra, tedy koza. A tady už lze s určitostí prohlásit, že tohle zvíře vrtošivé způsoby má. Seriózněji ovšem zní názor druhé skupiny, kam patří i autor nejnovějšího etymologického slovníku Jiří Rejzek, který v italštině zůstává, a to konkrétně u slova capriccio, tedy hudebního termínu, který velí zahrát skladbu rozmarně.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 17. září roku 2026 a v regionu nás čeká ochlazení.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude až skoro jasno, ojediněle se vyskytnou i mlhy, odpoledne bude převažovat oblačno až polojasno a hlavně na horách se můžou ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 17 a 20, na Plzeňsku až 21 stupňů Celsia, na horách od 13 do 16 stupňů. Slabý během dne až mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 49 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: 7 pozvánek a určitě stihneme do 2 minut. Divadlo Dialog v Plzni láká od 19 hodin na komedii Manželský čtyřúhelník na horách. V plzeňské katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky se uskuteční 8. varhanní charitativní koncert. Slavné písně, árie a známé skladby světových mistrů zazní od 17 hodin. Kino Cirkus Sušice uvede dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Snímek o výtvarníkovi, performerovi a hudebníkovi bude k vidění od 8 večer. V Měšťanské besedě v Plzni vystoupí od 19 hodin Mirek Kemmel Trio. V posluchárně v pavilonu číslo 63 v areálu bývalé vojenské nemocnice v Plzni na Borech proběhne další setkání v rámci cyklu přednášek pro širokou veřejnost Fakultní nemocnice Plzeň. Přednáška začíná v 17 hodin a je věnována tématu srdce. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začíná v 17 hodin mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Na úvod zahraje slovenský soubor Poliana. V Karlovarských Císařských lázních pokračuje 43. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazzfest Karlovy Vary. Program začíná v 19 hodin a 30 minut. Karlovarský symfonický orchestr a jazzové hudebníky diriguje Milan Svoboda.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeň zahájila rozsáhlou rekonstrukci historické úpravny vody. Soud dnes rozhodne o propuštění nejdéle vězněného Čecha. Sklizeň Hroznou bude podle vinařů asi o třetinu nižší, může za to horké léto. A čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Plzeň zahájila dvouletou rekonstrukci historické budovy Puš-Šabalovy filtrace v areálu vodárny na Homolce. Začala fungovat přesně před 100 lety. Na obnovu technické a architektonické památky dá město 164 milionů korun. Smyslem je zachovat stavbu s historickými konstrukcemi v industriálním duchu a provést pouze nezbytné zásahy, říká publicista a spisovatel Ladislav Silovský.
5: Pokusíme se o to, aby se vyrobila replika takové donátorské darovací desky, která zdobila vchod do Šabalu. Pojednávala o tom, že tenhle Šabal byl zhotoven pro blaho všech plzeňských občanů. Zachovala se nám jediná fotografie, je tam všechen text i to, jak to všechno vypadalo, a podle téhle fotografie by se měla vyrobit právě replika.
4: Na místě nálezu toxických látek na Šumavě jednali zástupci ministerstev životního prostředí a obrany, hasičů, policie a Národního parku, a to o koordinaci při likvidaci nebezpečných látek, které se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našly. Území stále hlídá policejní hlídka, upřesnila policejní mluvčí Pavla Burešová.
6: V zájmové lokalitě i nadále působí v nepřetržitém výkonu služby policisté, kteří zde provádí monitoring tohoto území a střeží jej před vstupem nepovolaných osob. Dnešního dne jsme se také jako jeden z mnoha zainteresovaných subjektů účastnili k této věci svolané koordinační schůzky.
4: Mostecký soud dnes znovu projedná žádost o podmíněné propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Muž odsouzený na doživotí za dvě vraždy se k jednání připojí online z věznice Bělušice. Ve vězení je už přes 39 let. Soud v Mostě se žádostí bude zabývat podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 milionů korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech.
7: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
8: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
7: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
8: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
9: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelná kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
8: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas. Sport.
4: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy prohráli v základní skupině se Slovinskem 1-3 na sety. Skupinu uzavřeli s 8 body a klesli na třetí místo. Ještě mohou předstihnout Řekové. Pak by Češi měli do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudel.
0: Počasí.
4: Dnes bude podle nejnovější předpovědi zpočátku až skoro jasno, ojedinělé mlhy, odpoledne oblačno až polojasno a hlavně na horách výjimečně i přehánky. Teploty 17 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Ode dneška platí uzavírka v obci Křelovice na Plzni severu. Důvodem jsou stavební práce, vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. A pracuje se také u Plzně na výjezdu z Letkova na Tymákov. Buďte proto za volantem opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Příjemné ráno vám přejeme, máme 5 minut po 6. hodině. Po skvělém vstupu do Ligy mistrů rozehráli hokejisté Plzně vítězně také nový ročník České extraligy. Liberec porazili 2-1 po samostatných nájezdech a asistent plzeňského trenéra Jiří Weber vyzdvihl kvalitu soupeře.
13: Musím uznat teda sílu soupeře, po většinu času toho zápasu byl na tom Liberec líp, byl živější. I těch malých detailech ty souboje hokejkama o ten kotouč byly rychlejší ve všem v té reakci.
12: Za pár minut uslyšíte víc, ještě předtím Petr Jungmann v kalendáriu mimo jiné připomene jeden bizarní žertík. Hlavní roli v něm hraje letadlo, které se nemůže odlepit od země.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Hezké ráno, 6 hodin a 12 minut.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 17. září, svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
3: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
2: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusů bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
0: Skoro jasno, ojedinělé mlhy, na jihovýchodě regionu ještě zvětšená oblačnost, teploty mezi 8 a 13 stupni Celsia, nejchladněji na severozápadě kraje. Tak takovou vizitku zatím poslalo dnešní počasí, co nás čeká přes den, povíme za chvilku. Na hodinách 6:45, hezké ráno.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Jsme tady pro vás i v 6 hodin a 18 minut a za chviličku s námi taky Ivan Hlas.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude v regionu až skoro jasno, ojediněle se vyskytnou i mlhy, odpoledne bude převažovat oblačno až polojasno a hlavně na horách se můžou ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na Plzeňsku až 21 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 16 stupňů. Slabý během dne až mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:22 zápas úvodního kola nového ročníku hokejové extraligy mezi Plzní a Libercem nabídl urputnou bitvu, kterou za stavu 1-1 rozhodovali až samostatné nájezdy. V nich vystřelil Škodě druhý bod Matyáš Filip, který překonal gólmana Petra Kváču ve druhé sérii.
1: Já jsem určitě od začátku věděl, že nebudu dělat to, co dělám vždycky, protože Petr Kováča mě zná, takže jsem věděl, že musím dělat něco jiného. Poradil jsem se s trenérem gólmanů a jeho rada vyšla. Chtěli jsme vstoupit do té sezóny vítězně, to se povedlo. Samozřejmě za 3 body by to bylo krásnější, ale myslím, že i ty 2 body se určitě hodějí.
2: Okomentoval nejen svůj vítězný nájezd plzeňský útočník Matyáš Filip, který překonal gólmana Petra Kváču. Duel dvou českých zástupců v Lize mistrů nabídl stejně jako zápasy v minulé sezóně velmi těsnou a dramatickou bitvu.
3: Když se člověk koukne do historie, tak vždycky z Plzní byly takovýhle zápasy, takovýhle tahanice, výborný akce, výborný bruslivý hokej a samozřejmě, že to hraje roli, že víte, co trošku očekávat. Na druhou stranu nechcete být nějak tím ovlivněný a mít jako zastřenou mysl tím, že budou hrát takhle.
2: Myslí si liberecký gólman Petr Kváča. Trenér Bílých tigrů Jiří Kudrna i přes prohru své svěřence pochválil.
4: Myslím si, že to byla bitva, že to bylo vyrovnaný, že to bylo dramatický a rozhodlo i vlastně technická disciplína, takže domácím blahopřejeme k vítězství. Samozřejmě kluky jsem pochválil a věřím, že určitě má ten bod velkou cenu, protože ty zápasy opět ukázaly už, jak jsme hráli loni, že je to prostě urputný, kvalitní zápasy z obou stran.
2: Konstatoval Jiří Kudrna. Naopak domácí asistent trenéra Jiří Weber viděl na hře svého týmu nedostatky a za 2bodový zisk děkoval především gólmanu Niku Malíkovi.
5: Musím uznat teda sílu k soupeře. Po většinu času toho zápasu byl na tom Liberec líp, byl živější. I těch malých detailech ty souboje hokejkama o ten kotouš byly rychlejší ve všem v té reakci. Ten druhý bod si myslím, že jsme získali díky Nikovi, který vlastně nám to ukradl ty 2 body.
2: Řekl po těsné výhře nad Libercem asistent trenéra Škody Jiří Weber. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco

0: blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj sjednotil formuláře žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby ve svých zařízeních. Lidé už nemusí pro každý domov vyplňovat samostatnou žádost ani zajišťovat nové vyjádření lékaře, uvedla to mluvčí hejtmanství Eva Mertlová. Radnice na Rokycansku dokončily obnovu historické křížové cesty. Lidé si novou podobu památky mohou prohlédnout dnes v rámci slavnostního odhalení. Vidět mohou i kapli navštívení Panny Marie na konci křížové cesty. Sraz je u sousoší Piety v ulici pod Kalvárií v 18 hodin. Návrh státního rozpočtu na příští rok má dnes na programu tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla finálně projednávat a schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Americká sněmovna reprezentantů schválila rozsáhlý balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Prvním soupeřem fotbalové Viktorie Plzeň v ligové části Evropské ligy bude dnes belgický celek Union Saint-Gilloise. Utkání začne ve Štruncových sadech v Plzni v 21 hodin. Hokejisté Plzně zdolali v úvodním extraligovém zápase Liberec 2-1 po samostatných nájezdech. A dnes bude v regionu zpočátku až skoro jasno, odpoledne oblačno až polojasno a hlavně na horách výjimečně i přehánky. Teploty 17 až 21, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 došlo k dopravní nehodě na 7. kilometru v úseku Loděnice Rudná ve směru na Prahu. Nákladní auto se střetlo s osobním vozidlem a blokují provoz. Na místě už zasahují policisté, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Karlovarská spisovatelka Jitka Blašková debutovala silným historickým příběhem Anetchen, dívka ze Sudet, ve kterém popisuje pohnuté dějiny pohraničí a poválečný odsun Němců očima malého děvčátka. Dneska dopoledne nám přijde říct o své novince s názvem Anna, cesta ze Sudet. Nakolik se v knize odrážejí skutečné osudy lidí z regionu, poslouchejte po 10. hodině vyprávění o odvaze, ztrátách i splněném spisovatelském snu. No a po 13. hodině odvysíláme pořad Alex a host. O něm pár slov za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Po 13. hodině opět vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: No a za chvilku už pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ještě předtím vás seznámíme s dnešním počasím. Je 6 hodin a 41 minut.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Naše dobré ráno za chvilku tančí s kapelou Miraj. Máme 6 hodin a 43 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude v regionu až skoro jasno, ojediněle se vyskytnou i mlhy, odpoledne bude převažovat oblačno až polojasno a hlavně na horách se můžou ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na Plzeňsku až 21 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 16 stupňů. Slabý během dne až mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Život plyne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: S novým dnem jsme se dali do tance před 6 hodinami a 48 minutami. Přejeme vám hezké ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
4: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
3: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
4: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: No a zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Za chvilku od nás další zprávy.

0: Autoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Policie ve městě Touškově uzavřela služebnu, přesune ji do Čemínské ulice. Jako kompenzace za nepostavená parkovací místa vybrala Plzeň přes 16 milionů korun. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes budou jednat o státním rozpočtu. A čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Policie dočasně uzavřela služebnu ve městě Touškově na Plzni severu. Důvodem je stěhování do nových prostor v objektu bývalé pošty v Čemínské ulici. S otevřením se počítá na začátku října. Do stejné budovy se přesouvá i tzv. Polpoint, který umožňuje komunikovat s policií na dálku prostřednictvím videa, říká policejní mluvčí Eva Červenková.
3: V Plzeňském kraji od roku 2023 postupně vzniklo hned 6 kontaktních míst policie Polpoint. Jedná se o místo, kde občané mohou podat či doplnit již podané oznámení o protiprávním jednání, a to online pomocí videokonferenčního systému.
2: Plzeň vyšla vstříc dalším stavebníkům, kteří chtějí postavit ve městě dům nebo byt bez parkovacího místa. Zajistit i parkování ukládá zákon a je to i veřejný zájem města. Jak vysvětluje mluvčí magistrátu Eva Barborková, stavět byty a domy bez parkovacích míst umožňuje od roku 2024 usnesení městské rady.
4: Jde o to, že ve chvíli, kdy stavebník není schopen vlastně zajistit parkovací místo, může odvést finanční prostředky do rozpočtu města Plzně. Ve chvíli, kdy se jedná o přístavby, nástavby, tak tam se platí částka 150 tisíc korun bez daně. Ve chvíli, kdy dochází k zástavbě proluk, to znamená novostavbou, tam se platí částka 250 tisíc korun.
2: Město nebude blokovat stavbu bytů nebo domů v Doudlevecké, Mánesově, Čelakovského nebo Kazňovské ulici. Na kompenzacích vybralo přes 16 milionů korun. Peníze investuje do přípravy parkovacích domů. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes budou jednat o státním rozpočtu. Ten má v pondělí finálně schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce informovat o základních pilířích navrženého rozpočtu, který má mít schodek 389 miliard korun. Zaměstnavatelům chybí více peněz na výzkum, vývoj a inovace. Odboráři chtějí na jednání mluvit o platech zaměstnanců veřejného sektoru. Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila včera v projevu o stavu Unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí.
5: Návrh podle von der Leyenové počítá s různými typy omezení pro děti různého věku. Do 13 let by neměly mít na sociální sítě přístup vůbec.
6: No social media under the age of 13.
5: U dětí od 13 do 15 let pak mají být účty plně pod kontrolou rodičů a s časovým omezením přístupu na hodinu denně. Evropská komise dnes představí podrobnosti návrhu, včetně toho, jakým způsobem by měl být zákaz vymáhán. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Plzeňští hokejisté vstoupili do nového extraligového ročníku výhrou 2-1 po samostatných nájezdech nad Libercem. Domácí vedli po trefě Petmana. Za Severočechy srovnal ve druhé třetině Sandberg. Asistent trenéra Škody Jiří Weber chval gólmana Nika Malíka a ocenil i výkon Bílých tygrů.
7: Musím uznat teda sílu soupeře. Po většinu času toho zápasu byl na tom Liberec líp, byl živější. I těch malých detailech ty souboje hokejkama o ten kotouš byly rychlejší ve všem v té reakci. Ten druhý bod si myslím, že jsme získali díky Nikovi, který vlastně nám to ukradl, ty dva body, takže my jsme spokojení za dva body.
0: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku až skoro jasno, ojedinělé mlhy, odpoledne oblačno až polojasno a hlavně na horách výjimečně i přehánky. Teploty 17 až 21, na horách do 16 stupňů. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr, aby o na jedničce mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 se vytvořila kolona za Loděnicí ve směru na Prahu od 9. kilometru. Na Tachovsku začínají práce na silnici 2/605 u Benešovic a od rána se pracuje také ve Starém Plzenci poblíž křižovatky Radinská 28. října, kde se upravuje zeleň.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Hezké čtvrteční ráno vám přejeme. Plzeň opraví 100 let starou budovu úpravny vody. Dodnes tam jsou i původní technologie.
11: Projekt navrhl Hanuš Zápal, což byl výjimečný architekt města Plzně. Miller Kapsa, stavební firma, vyhloubila všechny potřebné nádrže, vybetonovali všechny nádrže, postavili všechny stěny těch budov a dodneška je to tak skvělé, že žádná nádrž nepropouští. K ním se přidala Škodovka a osadili tuhle úpravnu ocelovou konstrukcí střech, která vydržela bez jakékoliv úpravy 100 let.
10: Dejte nám chviličku a rozhodně uslyšíte víc. 6 minut po 7.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Za chvilku nám děti v rubrice Ahoj Rádio řeknou, jak to podle nich vypadá, když se někdo sesype. Na hřbitově se ti, Máňo, dějou divný věci. Líčí Mirka, pije Šáňo, už má v sobě deci. Smíchala se jedna urna s tou, co stála vedle, co to jako bylo, kurňa? Cvrnkla jsem si hnedle. Milence do uren dali, popel do dvou nádob. Teď se spolu sesypali, hold, láska až za hrob.
1: Snad jsem si zmýlil.

0: Jak to vypadá, když se někdo sesype?
1: Ti jsou z něho jenom kosti.
2: Že omdlí.
3: Že třeba spadne ze skály.
4: Spadne ze stromu.
5: Třeba ze střechy.
6: Když člověk sní moc toho kyselýho, tak na sobě má plno ťumpíku a tomu se říká, že se sesype.
7: Když člověk umře?
2: Že když má ty neštovice.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. Máme 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: A na to aktuální počasí se ptám meteorologa Josefa Cinka. Tak jak to vypadá? Dobrý den.
2: Tak hezké dobré ráno. Tak na většině míst plzeňského kraje nám převládá skoro jasno. Ojediněle se vyskytují i mlhy, na krajním západě a jeho západě dokonce i nízká oblačnost. No a teploty ty se nám pohybují v těchto chvílích většinou mezi 8 až 12 stupni Celsia.
0: Co uvidíme na obloze přes den a spadne z ní něco nebo ne?
2: Tak já myslím, že nás čeká celkem pěkný den. Ještě nějakou chvilku nás na některých místech budou provázet tedy ty ranní mlhy nebo ta nízká oblačnost, které se k ránu vytvořily. Po jejich rozpuštění nás pak čeká na obloze skoro jasno. Během dopoledne se pak začne na obloze tvořit kupovitá oblačnost. S ní bude kolem poledne a krátce popoledně pak přechodně až oblačno. Obejít by se to ale mělo bez srážek. K večeru se tato oblačnost s tím denním výbojem bude opět rozpadat a obloha se na večer postupně vyjasní. No a teploty ty nám vystoupí odpoledne na 17 až 20. Na Plzeňsku tam bychom se mohli dotknout i 21. No a oproti tomu na horách v 1000 metrech tam očekáváme ta dnešní maxima kolem 14 stupňů. No a vítr povane slabý, během dne pak přechodně až mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Děkujeme a uslyšíme se opět v příští hodině. Těšíme se, naslyšenou.
2: Budu se těšit. Hezký den, naslyšenou.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a skoro 23 minut Plzeň zahájila rozsáhlou rekonstrukci historické úpravny vody. 100 let starou budovu navrhl architekt Hanu Zápal a ocelovou konstrukci střechy vyrobila plzeňská Škodovka. Zachovala se i původní a dodnes funkční Puš Šabalova filtrace. Objekt se nachází v areálu plzeňské vodárny a v současnosti slouží jako rybí sádky.
1: Tady před námi, jak jsou hodiny, tam byl velký strážník, měl na starosti celou tuhle úpravnu. To bylo geniálně postaveno a bylo to absolutně funkční.
2: Úpravnou vody číslo 1 provází publicista a spisovatel Ladislav Silovský.
1: Šabal je úpravna vody, která byla spuštěna pro veřejnost, aby dodávala pitnou vodu pro Plzeň v roce 1926.
2: Čím byla výjimečná?
1: Projekt navrhl Hanuš Zápal, což byl výjimečný architekt města Plzně. Kapsa, stavební firma, vyhloubila všechny potřebné nádrže, vybetonovali všechny nádrže, postavili všechny stěny těch budov a do dneška je to tak skvělé, že žádná nádrž nepropouští. K ním se přidala Škodovka a osadili tuhle úpravnu ocelovou konstrukcí střech, která vydržela bez jakékoliv úpravy 100 let. Musela vyrovnávat různé teplotní rozdíly, různé tlaky, vlhkost a tohle všechno funguje i dnes.
2: Co se týče technologií, byly tady nějaké speciální?
1: Všechny ty technologie na úpravu surové vody na pitnou dodala francouzská firma Puš Šabal, Šabal tomu říkáme dnes, a všechny ty technologie jsou tady vlastně dodnes. Proto to má tak obrovskou cenu i po té industriální stránce.
3: Je to objekt o délce 125 metrů, má 3 trakty a uvnitř uspořádání je velice technické, které bylo využíváno právě pro filtraci vody.
2: Doplňuje Veronika Vítová z magistrátu města Plzně.
3: V rámci rekonstrukce dojde zejména ke kompletní opravě střešního pláště, dále bude opravená elektroinstalace, včetně osvětlení, dojde k obnově fasády, k výměně oken a dveří.
2: Rybí sádky, které ve staré úpravně vody fungují od roku 2015, provozuje Jan Mikač.
4: My teď v současné době chováme hlavně esetery. V tomhle tom baráku je 49 bazénů a teď, kdybychom chtěli ten objekt uvést zpátky do provozu, tak drobnosti a jeden.
2: Fungovalo by to.
4: A fungovalo by to. A po 100 letech, což jako je úžasný.
2: K čemu to budete využívat po rekonstrukci?
4: To, co jsme dělali doteď, takže chov ryb a u toho exkurze zaměřený jak na chov ryb jako takových, protože to je naše doména, tak na seznámení vlastně lidí s provozem téhle budovy. Jak to stavěli, jaký to mělo parametry, jak to vlastně fungovalo všechno, protože když si vemete, že je to 100 let starý a ono to drží, že se to nemuselo jako rekonstruovat, je to naprosto úžasný.
2: Celá rekonstrukce by měla být hotová za 2 roky. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavřených manželství a snižuje se také počet rozvodů. Naopak stále roste průměrný věk při vstupu do manželství. U mužů je to 38,5 roku, což je téměř o 3 roky víc než před 10 lety. U žen se průměrný věk zvýšil také o 3 roky, skoro na 36 let. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu v Plzni. Západočeská univerzita spouští novou aplikaci pro studenty. Najdou v ní rozvrhy, průměr známek, informace o kreditech, ale i jídelníčky nebo přehled kulturních a dalších univerzitních akcí. Studenty také upozorní na případné krizové a mimořádné události. Soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za 2 vraždy strávil ve vězení přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádosti bude zabývat už po druhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Koaliční rada dnes znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s výší schodku 389 miliard korun a chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, poté zamíří do sněmovny. Jednat se dnes bude také o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Plzeňští hokejisté vstoupili do nového extraligového ročníku vítězně. V zápase prvního kola porazili před domácími fanoušky Liberec 2-1 po samostatných nájezdech. A dnes bude v regionu oblačno až polojasno, ráno až skoro jasno, během dne hlavně na horách, ojedinělé přeháňky. Teploty 17 až 21, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se stále zdrží řidiči před Prahou. Kolona stojí od 7. kilometru mezi Loděnicí a Rudnou a měří zhruba 4 kilometry. S omezením dnes počítejte také v Horní Bříze v části u Šamotky na třídě 1. máje, kde se čistí kanalizace a pohybují se tam pracovníci údržby. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Tymákově chtějí postavit domov pro seniory a opravit kulturní dům. Nepomuckému automotoklubu je 80 let a Nýřany mají novou knihu zaměřenou na historii města. Poslechněte si rubriku O čem se píše, za chvilku tady připojíme podrobnosti.

0: Hezké ráno, 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Zpravodaj tým obce Tymákov informuje o záměru postavit domov pro seniory v areálu bývalých kasáren a o projektu revitalizace kulturního domu. Tymákovský kulturák je nejen místem konání společenských akcí, ale také denním zázemím pro dvě třídy školky a víceúčelovým krytým sportovištěm. V týmu se dočtete i to, že v místní knihovně se každý pátek od 16 hodin a 45 minut hrají šachy a že tématem dne obce 26. září bude gastronomie. Automotoklub Nepomuk si letos připomíná 80 let od svého založení. První členové byli do evidence zapsáni v srpnu roku 1946 a ještě do konce téhož roku měl klub 69 členů. Byli mezi nimi lidé nejrůznějších profesí, které spojoval zájem o techniku, motocykly, automobily a motoristický sport. Píšou o tom Nepomucké noviny. Najdete v nich taky poptávku města po dvou jehličnanech, vhodných jako vánoční stromy, pro Nepomuk a dvorec. Křest knihy s názvem Historie města Nýřany proběhl začátkem září v obřadní síni Nýřanské radnice. Ohlíží se za ním článek na webu města. Zájem o akci spojenou s besedou s autory byl obrovský, přišlo přibližně 100 lidí. Ani přidané židle nestačily. Někteří návštěvníci museli stát, další poslouchali výklad na chodbě nebo ze sousední kanceláře. Jiní se spokojili s příslibem, že ještě do konce roku se uskuteční další beseda v Nýřanské knihovně.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 7 hodin, skoro 43 minut.
1: Počasí.
0: Teď ráno a dopoledne bude v regionu až skoro jasno, ojediněle se vyskytnou i mlhy, odpoledne bude převažovat oblačno až polojasno a hlavně na horách se můžou ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi 17 a 20, na Plzeňsku až 21 stupňů Celsia, na horách od 13 do 16 stupňů. Slabý během dne až mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin, 47 minut, růži pro vás nemám, ale dvě vstupenky na Festival českých filmů finále Plzeň. Ano. Začíná soutěž na čísle 221 554 222. V ruce mám poukazy na návštěvu libovolné projekce 39. ročníku Festivalu finále Plzeň. V prvním ročníku tohoto festivalu, a to jsme na konci 60. let, zvítězil film Evalda Šorma, Jiřího Mencla anebo Jiřího Krejčíka. Soutěžní otázka, se kterou se popasujte na lince 221 554 222 a za předpokladu, že se vám to skutečně podaří, máte od nás dvě volné vstupenky na letošní finále na libovolný film, který si z nabídky vyberete. Hezké ráno vám přeju, kdo tam je?
1: Dobrý den, tady Jiří.
0: Jiří, zdravím vás, byl jste někdy na finále Plzeň?
1: Nebyl,
0: takže v roce 2026 to může být historicky poprvé.
1: Já bych asi, kdybych to vyhrál, tak bych je předal vnukovi.
0: Předal byste vnukovi, bez vám. To už je čistě na vás samozřejmě. Teď vám držím palce k té správné odpovědi, tak uslyšíme ji z vašich úst.
1: Dám Jiřího Mencla.
0: Jiřího Mencla. Takže nepotěším ani vás, ani vnuka. Je mi moc líto. Správná odpověď to není. Mějte se moc hezky, budeme se těšit někdy příště.
1: Dobře, díky,
0: naschle. Ať se vám daří, naschledanou. A teď už čekáme na někoho dalšího na lince 221 554 222. Kdo jste vy? Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Martina.
0: Martino, zdravím vás, odkud nám voláte?
2: Volám z Plzně.
0: Vy už jste někdy měla tu čest s festivalem finále, nebo ne?
2: No, kdysi dávno. Už je to. Takže ráda bych se podívala znovu.
0: Chcete si po dlouhých letech to finále připomenout?
2: No, nedlouhých, ale připomněla bych si ho.
0: Bezva, tak...
2: Můžete, prosím, ještě jednou?
0: Je mi jasné, kam směřujete, ano. V prvním ročníku festivalu finále zvítězil film Evalda Šorma, Jiřího Mencla anebo Jiřího Krejčíka.
2: Tak já zkusím za A. Evald.
0: Festivalovou
2: to mi tak padlo do noty, Evald.
0: Festivalovou cenu Zlatého ledňáčka tehdy získal film Každý den odvahu Evalda Šorma.
2: No, mám rádo.
0: Na finále si to parádně užijte, máte od nás dvě volné vstupenky na libovolnou projekci. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art se spisovatelem Jaroslavem Rudišem po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj sjednotil žádosti o pobytové sociální služby. Studenti Západočeské univerzity mohou využívat novou aplikaci. Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Karlovarského kraje. A čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Příjemný čtvrteční den přeje Andrea Samešová. Plzeňský kraj nově sjednotil formuláře žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby ve svých zařízeních. Lidé už nemusí pro každý domov vyplňovat samostatnou žádost ani zajišťovat nové vyjádření lékaře. Jeden formulář a jedno lékařské vyjádření mohou poslat na více míst. Kraj zároveň jedná s dalšími poskytovateli sociálních služeb o možnosti využívat jednotný formulář také u nich, uvedla mluvčí hejtmanství Eva Mertlová. Domovy ale budou po určitou dobu přijímat žádosti i na původních formulářích. Západočeská univerzita v Plzni spouští novou aplikaci pro studenty. Najdou v ní rozvrhy, průměr známek, informace o kreditech, ale i jídelníčky obou plzeňských menc. Nabízí i přehled kulturních a dalších univerzitních akcí a studenty upozorní na krizové a mimořádné události, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
7: Nová aplikace je plnohodnotným studijním asistentem a postupně nahradí dříve používanou aplikaci ESTAC. Studenti v nové aplikaci vidí rozvrh, termíny zkoušek a mají taky přehled o tom, jestli už odevzdali seminární práci. Pomocí aplikace se můžou na zkoušky i přihlašovat a pokud je termín plný, mohou se přihlásit jako náhradníci.
1: Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Karlovarského kraje. Včera navštívil například Ryžovnu poblíž Božího daru, kde se setkal se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Dnes mimo jiné navštíví Bečovský zámek anebo porcelánku v Nové roli na Karlovarsku, potvrdil přímo prezident Petr Pavel.
8: Která je jedním z nejtradičnějších výrobců porcelánu nejenom u nás, ale řekl bych i v celém středoevropském regionu. Potom se přesuneme na konferenci Združení místních samospráv, kde budu mít možnost si pohovořit se starostkami a starosty o tom, co se jim daří, případně kde vidí problémy. A závěr návštěvy bude v Bečově, kde se podíváme na zámku na slavný relikviář svatého Maura a také na botanickou zahradu.
1: Naposledy prezident navštívil Karlovarský kraj loni v listopadu. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že ponechá základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Do konce roku ale nevylučují zvýšení sazby. Hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindl upozornil, že inflační rizika trvají a v dalších měsících se očekává další zrychlení inflace. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem dražší půjčky na bydlení.
4: Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty vyhráli v prvním zápase Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Dva góly Pražanů dal Nor Gudale. Dnes čeká zápas úvodního kola Viktorie Plzeň, která přivítá belgický Saint-Gilloise. Hokejisté Plzně porazili v úvodním extraligovém kole Liberec a navázali na výsledkově povedenou předsezónní přípravu. Bílé Tigry zdolali 2-1 po samostatných nájezdech.
4: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku až skoro jasno, ojedinělé mlhy, odpoledne oblačno až polojasno a hlavně na horách výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dnes většinou dobré a biojednička tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 pozor u Ejpovic na Rokycansku na kilometru 65 ve směru od Prahy na Plzeň stojí porouchané nákladní auto. Před Prahou se tvoří kolony už od 7. kilometru před Drudnou. Aktuálně měří zhruba 7 kilometrů. Počítejte proto se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ano, ano, zdravíme vás i za volant a přejeme šťastnou cestu. Na hodinách máme 5 minut po 8. hodině. Rubrika, co v učebnicích nebylo, za chvíličku prověří naše zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Odpověď přinese Martin Písařík.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Sany a vy nejste sami. Jsme s vámi i v 8 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude až skoro jasno, ojediněle se vyskytnou i mlhy, odpoledne bude převažovat oblačno až polojasno a hlavně na horách se můžou ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na Plzeňsku až 21 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 16 stupňů. Slabý během dne až mírný, západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Zkuska zástupců ministerstev, armády a správců parku, houbaři a trestní oznámení. Kontaminovaná oblast Šumavy v bývalém vojenském prostoru včera byla bohatá na události. A víc vám řekneme za chvilku. Hudební party, ty si rozeberou Buty, Dalibor Janda a také Helena Vondráčková.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Včera se přímo na místě také sešli zástupci armády, správy Národního parku Šumava a ministerstev obrany a životního prostředí, aby se domluvili na koordinaci postupu při likvidaci zátěže. A do oblíbené části Šumavy stále míří i houbaři a turisté.
1: Nevíme vůbec nic, ne. Jenom jsme to viděli v televizi.
2: Na houby jsem přijel pan Josef Ahana z Horažďovic.
3: Nenarazili jste ani třeba na ten zákaz nebo něco, ne?
1: Ne. Nevíme vůbec nic, ne.
2: Naopak událost pečlivě sledují manželé Tintěrovi z Prahy.
4: Samozřejmě sleduju, protože my jsme přátelé hnutí Duha, takže tohle je první, co mě zajímá a jezdíme sem 26 let. Takže už víme, co se tu kde šustlo nebo nešustlo. To je špatný, no.
2: A byli jste třeba u té lokality?
4: Víme zhruba, kde to je, ale co bychom tam dělali, že? A houby okolo asi sbírat taky nebude zrovna dobrý.
5: No, zeptám se, kam až jdete?
2: Tu dotčenou lokalitu tady stále hlídá policie.
6: Tady máte značku vstup zakázán a dál už byste nesměla z důvodu toho možného nějakého nebezpečí, přesně tak, jak je to napsáno na té značce.
2: No a tady v okolí má pastviny i farmář pan Bílek.
3: Co tomu říkáte tady, co se teď děje?
7: Co můžu říkat, nic? Já nic nevím taky, jo.
3: A věděli jste to třeba, že tady něco je asi?
7: To ví každý. Byli vojáci, to už je kolik let, no, tak tu něco asi bude, no.
2: Policisté taky od včerejška případ znečištění této lokality vyšetřují jako trestný čin.
8: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
2: Uvedla k tomu krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
8: Nemůžeme vyloučit, že v průběhu trestního řízení může dojít ke změně právní kvalifikace. S ohledem na skutečnost, že trestní řízení je na samotném počátku a také s ohledem na jeho zdárný průběh, není prozatím možné uvést k této věci žádné bližší informace.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden uvedl, že v prostoru je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě. 10.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj sjednotil formuláře žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby ve svých zařízeních. Lidé už nemusí pro každý domov vyplňovat samostatnou žádost ani zajišťovat nové vyjádření lékaře. Jeden formulář a jedno vyjádření mohou poslat do více domovů, uvedla to mluvčí hejtmanství Eva Mertlová. Fakultní nemocnice Plzeň pokračuje v cyklu přednášek pro veřejnost s názvem Zdraví máme jenom jedno. Letošní čtvrté setkání je věnováno tématu srdce a uskuteční se dnes od 17 hodin v posluchárně pavilonu 63 v areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech. Radnice na Rokycansku dokončily obnovu historické křížové cesty. Lidé si novou podobu památky mohou prohlédnout dnes v rámci slavnostního odhalení. Vidět mohou i kapli navštívení Panny Marie na konci křížové cesty. Sraz je u sousoší Piety v ulici pod Kalvárií v 18 hodin. Koaliční hnutí SPD navrhuje škrtnout v návrhu státního rozpočtu 7,5 miliardy korun v kapitole Ministerstva obrany. Jde o nezahájené investice. Česká republika by pak dala na obranu necelá 2% hrubého domácího produktu. Před dnešním jednáním to řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Dost peněz by podle něj zůstalo na valorizaci platů vojáků z povolání i růst platů občanských zaměstnanců o 5 tisíc měsíčně. Prvním soupeřem fotbalové Viktorie Plzeň v ligové části Evropské ligy bude dnes belgický celek Union Saint-Gilloise. Utkání začne ve Štruncových sadech v 21 hodin. A ještě počasí, dnes bude v regionu zpočátku místy až skoro jasno, postupně polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle i přehánky. Teploty 17 až 21, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Se zdržením musí řidiči počítat na dálnici D5 před Prahou. Kolona měří zhruba 7 kilometrů a začíná už v kopci za Loděnicí. A ještě se stojí na dálnici u Heřmanovy hutě na Plzni severu na kilometru 103 ve směru na Plzeň. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zpívající právník Ivo Jahelka si o víkendu v Plzni připomene někdejší Portu, tedy akci, která ho takzvaně udělala. Zároveň v něm ale zanechala trauma. Detaily uslyšíte za chvilku. To víš, byl...

Kenty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: 8 hodin 40 minut v sobotu se v Lochotinském amfiteátru v Plzni bude vzpomínat na Portu. Mezi vystupujícími nebude chybět zpívající právník Ivo Jahelka, pro kterého měl někdejší hudební festival speciální význam.
1: Mě udělala Porta, když to tak řeknu. Porta v Plzni, tam jsem vlastně začínal, tam jsem vešel v nějakou všeobecnější známost. Tam jsem dostal vlastně v roce, myslím, to bylo 81 nebo 2, autorskou Portu za písničku Cigánská balada, ještě ji mám doma schovanou. A vlastně od toho roku jsem tam pravidelně rok co rok jezdíval. Dokonce jsem byl i v Porotě svého času, což byly krásné časy. Hrával jsem, když to bylo potom na Lochotíně. Mám teda z toho jeden zážitek, který dodnes mě budí ze spaní, když jsem hrál na Lochotíně, kde bylo tenkrát tak 20 tisíc lidí. Bylo to podvečer, já jsem hrál nějakou svou soudničku, která byla poměrně komplikovaná na text, jako už ty moje bývají, a normálně jsem v polovičce zapomněl úplně všechno. Text, melodii, noty, akordy, všechno. Mm. Což samozřejmě v tom kotli před těmi lidmi bylo strašné pro mě, tak jsem začal znovu, což nejde, to nefunguje, protože zase u toho místa se zaseknete znova, tak jsem prostě to potom dopovídal, jak to dopadlo, aby lidi o ten příběh nepřišli, ale dodnes jako mě to budí ze spaní, bylo to hrozný, oni mi to odpustili samozřejmě, jo, ale dodnes toho mám jako trošku trauma.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je čtvrteční ráno, dobré ráno, Český rozhlas Plzeň, 8 hodin 45 minut, aktuální čas.
1: Počasí.
0: Předávám slovo meteorologovi Josefu Cinkovi a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Tak dobrý den, tak na většině míst plzeňského kraje nám převládá skoro jasno až polojasno, teploty nám s přibývajícím slunečním svitem rychle stoupají, v současnosti se pohybují většinou mezi 11 až 14 stupni Celsia.
0: Co přinesou další hodiny?
2: Tak čeká nás celkem pěkný den, na obloze nás dnes bude provázet polojasno s tvorbou kupovité oblačnosti, během dne přechodně až oblačno, tento vývoj by se měl obejít ale bez srážek, no a k večeru se pak tato oblačnost tím denním vývojem bude opět rozpadat a obloha se během večerních hodin postupně vyjasní. No a teploty ty nám vystoupají odpoledne na 17 až 20, na Plzeňsku tam bychom se mohli dotknout i 21 stupňů, no a na horách v 1000 metrech tam očekáváme ta dnešní maxima kolem 4. Vítr ten dnes povolené slabý, během dne pak bude přechodně až mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: No, už nás zajímá jenom to, jaký bude zítřek.
2: Tak zítra tedy v pátek bude převažovat oblačno, během dne může být přechodně až skoro zataženo, to znamená více oblačnosti než dnes, no a ojediněle se mohou objevit i lokální slabé přehánky, večer se pak začne oblačnost pak opět protrhávat. No a ranní teploty zítra klesnou na 10 až 7 a nejvyšší denní pak vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. No a osobně, jestli si můžu dovolit, bych měl ještě jedno takové speciální přání na závěr, které se týká tedy taky tak trochu předpovědí počasí. Dnes totiž slaví krásné 60. narozeniny náš nejvyšší meteorolog plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu Ivo Boman. A protože Ivo meteorolog nemůže samozřejmě chybět ani jeho osobní předpovědi do dalších let, to hlásí stabilní tlak, postupné oteplování životního optimismu a převážně slunečno s občasnou přehánkou smíchu a ojedinělé se sice mohou vyskytnout i pracovní povinnosti, ale ty však doporučujeme přechodně ignorovat. Takže Ivoši, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a ať ti ta životní přepověď vychází ještě spoustu dalších let.
0: Mimochodem, kolik měří, když je to nejvyšší meteorolog?
2: Je výš než já.
0: Samozřejmě se k té gratulaci připojujeme. Já nevím, co popřát meteorologům a tím vychází předpovědi.
2: Já si myslím, že to je vhodné. Určitě.
0: Tak, to přejeme i dnešnímu oslavenci. Já vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Díky moc, hezký den, naslyšenou.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Ambice velké, výsledky a výkony nevyrovnané. Fotbalová Viktoria Plzeň se v úvodu sezóny hledá a v klubu doufají, že se tým zvedne v prvním utkání v evropské lize. Podrobnosti ještě do 9. hodiny.

0: Fotbalisty Plzně čeká vstup do Evropské ligy. Viktoria nastoupí večer proti belgickému Royalu Union Saint-Gilloise. A v klubu doufají, že vylepší zatím neúplně povedený vstup do sezóny.
1: Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek, protože je jasný, že to všichni potřebujeme, jak klub, tak kluci, hráči v kabině, tak i fanoušci.
2: Trenér Radoslav Kováč vyměnil před necelým měsícem Martina Hyského. Jako vždy ambiciozní Viktoria se ale zatím dál hledá. I když Kováčovo angažmá začalo nadějně, velkým obratem v kvalifikaci Evropské ligy, výhrou nad Červenou zvezdou Bělehrad a postupem do ligové fáze evropského poháru.
1: To jsme sami z toho byli překvapeni všichni, že se to nám úplně nepodařilo na to navázat.
2: Neskrývá trenér plzeňských fotbalistů, že tenhle impuls nezabral. Viktoria si zatím nepomáhá ani v domácím prostředí. Na svém stadionu vyhrála v úvodu sezóny jen 2 ze 6 soutěžních zápasů.
1: To jako není moc a to vlastně vůbec není moc.
2: Teď proti Viktorii bude vedoucí tým belgické ligy, který zažil zklamání v kvalifikaci Ligy mistrů. Celkově se mu ale v úvodu sezóny daří.
1: Takže určitě jsou v rozpoložení lepším, ale uvidíme, jaká to bude výhoda nebo nevýhoda.
2: Říká trenér Radoslav Kováč před vstupem do Evropské ligy. Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 9 večer. Mirko Vasič, Český rozhlas.
0: Z dobrého rána je to všechno. Po 9. hodině Iva Kokešová.

Věděli jste, že bod s nejnižší nadmořskou výškou v Plzeňském kraji je v obci Čilá na Rokycansku? Jedná se o hladinu řeky Berounky. Nachází se ve výšce 250 metrů nad mořem. Řeka v tomto místě opouští území Plzeňského kraje.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na dnešní duel plzeňské Viktorie v Evropské lize dohlédnou policisté a strážníci. V plzeňském kraji klesá počet uzavíraných sňatků. A čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů Celsia. U zpráv přeje pěkné dopoledne Andrea Samešová. Fotbalová Viktoria Plzeň dnes vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Prvním soupeřem bude belgický Union Saint-Gilloise. Utkání začne ve Štruncových sadech v 21 hodin a v pohotovosti budou i policisté. Připravená je pořádková, dopravní i cizinecká policie, dále zásahové jednotky, kriminalisté, dronaři i antikonfliktní tým. Jak se chovat na stadionu a mimo něj, připomíná policejní mluvčí Michala Reindlová.
3: Připomínáme zákaz používání pyrotechniky a zahalování obličeje. Dále bychom chtěli upozornit, že před vstupem do sektoru hostujících fanoušků budou umístěny plotové prvky, jejichž účelem je oddělit fanoušky jednotlivých klubů a zabránit jejich případnému kontaktu. Žádáme proto návštěvníky, aby respektovali vymezení jednotlivých prostor a pokyny policistů a pořadatelské služby.
2: V plzeňském kraji za poslední 3 roky klesl počet uzavřených manželství téměř o pětinu. Loni byl ještě nižší než v době pandemie covidu. Podle údajů krajské pobočky Českého statistického úřadu bylo loni uzavřeno 2413 sňatků, což je osmá příčka mezi všemi 14 kraji České republiky. Nejvíce svadeb bylo v Plzni, nejméně na Domažlicku.
4: V roce 2022 počet uzavřených manželství skokově vzrostl a dostal se na úroveň před covidem. Naposledy se přiblížil 3000. Od té doby ale klesá kvůli početně slabším generacím narozeným na přelomu století i v důsledku obecného trendu méně častých oficiálních svazků. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
2: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou dnes zřejmě naposledy jednat o státním rozpočtu na příští rok. Už v pondělí ho má finálně schvalovat vláda a poté zamíří do sněmovny. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce na schůzce informovat o základních pilířích rozpočtu, který má mít schodek 389 miliard korun. Zaměstnavatelům v něm chybí více peněz na výzkum, vývoj a inovace. Odboráři chtějí na jednání mluvit o platech zaměstnanců veřejné sektoru. Sport. Plzeňští hokejisté porazili v úvodním kole extraligy Liberec 2-1 po samostatných nájezdech. Rozhodující gól dal Matyáš Filip.
5: Já jsem určitě od začátku věděl, že nebudu dělat to, co dělám vždycky, protože Petr Kováč mě zná, takže jsem věděl, že musím dělat něco jiného. Poradil jsem se s trenérem gólmanů a jeho rada vyšla. Chtěli jsme vstoupit do té sezóny vítězně, to se povedlo. Samozřejmě za 3 body by to bylo krásnější, ale myslím, že i ty 2 body se určitě hodí.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, ojedinělé přeháňky, teploty do 21 stupňů a biozátěž jednička, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní omezení platí dnes na hlavním tahu 1/26 na jižním Plzeňsku. Pracuje se na výjezdu z Chotěšova směrem na Stot. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, dneska je čtvrtek 17. září. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Na náměstí Republiky v Plzni se na konci srpna nově objevilo stromořadí. O jaké stromy se jedná, to vám řekneme už po písničkách Miroslava Žbirky a Petra Nováka. Pěkný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: výraznou změnou v rámci první etapy rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni je určitě nové stromořadí. K zavlažení stromů je využívána dešťová voda z okolních zpevněných povrchů. Stromořadí pomůže například i snižovat teplotu a časem poskytne stín v parných dnech. O jaké stromy se jedná, zjišťovala Anděla Blašková.
1: Pokud půjdete náměstím Republiky, tak stromy, které uvidíte na nově vzniklé pěší zóně, jsou jilmy Lutece Nanguen. Listy tohoto stromu jsou středně velké a mají oválný tvar. Na okrajích jsou pilovitě zubaté. Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně přiblíží, jak je nutné se o jilmy starat.
2: V prvních letech po zasazení vyžadují jilmy pravidelnou zálivku a monitorování období bez deště, hlavně v létě. Bude také nutné odborně provádět takzvaný výchovný řez tak, aby se koruna stromu vytáhla a dosáhla požadované podchodnosti a podjezdnosti pro lidi a pro auta. Na náměstí vysazené jilmy jsou 100% rezistentní proti houbové chorobě grafioze, která je v minulosti hodně potrápila. I tak ale bude nutné monitorovat výskyt patogenů v jejich okolí. Proto dendrologové doporučili preventivně postřik proti bělokazu jilmovému.
1: Jilmy, které se tyčí na náměstí Republiky, představují alejový druh. Jedná se o rychle rostoucí strom, který může při dobrých podmínkách dožívat až 80 let. Vysoký může být 15 až 20 metrů, s korunou až 10 metrů širokou. Celkový počet jilmů, který je teď na náměstí Republiky v Plzni, ale není konečný.
2: V první etapě bylo vysázeno 14 stromů. V dalších etapách se stromy také počítá. Na druhé východní straně bude rovněž stromořadí. Pak by měla být ještě čtveřice vzrostlých stromů na jižní hraně náměstí u stávajícího bistra.
1: Říká Radka Žáková. Připomenu, že práce na první etapě rekonstrukce náměstí Republiky začaly letos v dubnu a zakončeny byly na konci srpna právě sázením stromů do předem připravených van. Stavební práce vyšly na zhruba 60,5 milionu korun z DPH. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dneska dopoledne tady máme Miroslava Donutila a bude to hlavně o ráčkování.
2: Já mám kamarádku Renatu. Renata to je ředitelka vydavatelství, který prodává moje CDčka. Je to nesmírně noblesní, krásná dáma, která dokáže skvělým způsobem jednat s obchodními partnery. Má jednu drobnou vadu, kterou já za vadu nepovažuji. Ona neumí písmeno R. Namísto písmene R, který neumí, používá písmeno V, které umí. Takže na tiskové konferenci, když ohlásila novinářům nové CDčko Jošky Černého s názvem S árií mládnout smíš a řekla to po svém, tak firma Avie chtěla okamžitě autorské poplatky. My jsme jeli to CDčko křtít do města, které se jmenuje Stará role, nemohli jsme najít cestu a Renáta z okénka auta zavolala na nějakého chodce, kde je stavá vole? Ten chodec, no, ten se příšerně urazil, zazval, co je ti pomí, starý ty krávo jedna? Ten to nevěděl samozřejmě, že jo? A Karel Wagner, prezident našeho vydavatelství, kterého určitě znáte od Hanky Zagorové, mistře basů, že jo? Ten to auto řídil, chtěl to napravit, tam šel jiný chodec, kterého Karel viděl, tak z okénka na něj zavolal, dobrý den, prosím vás, jak se dostaneme do Staré role? A chodec mlčel, prosím vás, já se vás ptám, buďte tak laskav, odpovězte mi, jak se dostaneme do Staré role? A chodec zase nic, Karel říká, že ty lidi tady snad jsou němí nebo co? Prosím vás, já se vás ptám slušně, tak mi odpovězte slušně, jak se dostaneme do Staré role? A to je ten moment, jak ta Renata umí počkat, rozumíte, jaký má smysl pro ten humor. Ona říká, ale Kavle, to si nejprve musíš zavolovat okýnko. Nedohoda je prostě úžasná, úžasná, ale celá jejich rodina. Ona třeba má tatínka, má 87 let a už je hluchý a to má právo na to v tom věku a on přišel do toho vydavatelství a tam byl nějaký rocker, tuším, že se jmenoval Karel Brichta, no prostě jméno pro Renatu jak vystřižený a ona ho chtěla hned představit Karlo, tomu tatínkovi toho Karla Brichtu, tak hned říká, tatínku, to je Kavel Brichta, on je rocker. Pan táta se otočil a říká, pan hraje hokej. A to ona má ještě bratra, který hraje ve filharmonii na nástroj, který se jmenuje Horna. A ona nám nechce říct, jak se ten nástroj jmenuje. Já teda mám strašně rád tyhle ty jazykový úlety. Dokonce jeden můj kamarád, kolega herec, který na rozdíl ode mě byl na vojně, mě vyprávěl, že tam měli dvě roty složeny z lidí, kteří ráčkovali. Jedna rota byla složena z těch, kteří ráčkovali o střetí ráno troubili budíček, a druhá byla složena z těch, kteří ráčkovali tupě, ti večer troubili večerku. Ta ranní rota vždycky nastoupila, zatroubila tam, ta-ra. Pak nastoupila ta večerní a zatroubila ta-vam, ta-va-va. Dokonale využití. Ale to mají i talentovaní lidi. Jak bych mohl vynechat svoji milovanou paní režisérku Věru Chytilovou? Když jsme točili film Pasti, pasti, pastičky, tak ji tam urazil jeden mladý garderobiér, který řekl něco o vysokém věku, procesu stárnutí u žen, to se Věry dotklo, tak mu to chtěla vrátit, urazit zbytek štábu a dát tomu překvapivou pointu a to se všechno povedlo. Pač ona řekla, ano, ženský stárnou otřesně. Na těch chlapech to skoro vůbec není vidět, ale najednou z ničeho nic zdechnou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program, za 4 minuty bude půl desáté. Na dálnici D5 se právě opravuje 10-kilometrový úsek mezi Heřmanovou Hutí a Stříbrem. Za chvilku vám řekneme podrobnosti.
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadlo Dialog v Plzni láká od 19 hodin na komedii Manželský čtyřúhelník na horách. V sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou se koná cestovatelský večer s Kateřinou Chmelíkovou o návratu na Havajské ostrovy. Večer pojmenovaný Havajské dobrodružství 2 začíná v 18 hodin. V plzeňské katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky se uskuteční 8. varhanní charitativní koncert. Slavné písně, árie a známé skladby světových mistrů zazní od 17 hodin. Kino Sirkus v Sušici uvede dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Snímek o výtvarníkovi, performerovi a hudebníkovi bude k vidění od 8 hodin večer. V Měšťanské besedě v Plzni vystoupí od 19 hodin Mirek Kemel Trio. Posluchárně v pavilonu číslo 63 v areálu bývalé vojenské nemocnice v Plzni na Borech proběhne další setkání v rámci cyklu přednášek pro širokou veřejnost Fakultní nemocnice Plzeň. Přednáška začíná v 17 hodin a je věnovaná srdci. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začíná v 17 hodin mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Na úvod zahraje slovenský soubor Polana. No a v Karlovarských Císařských lázních pokračuje 43. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Fest Karlovy Vary. Program začíná v 19.30. Karlovarský symfonický orchestr a jazzové hudebníky diriguje Milan Svoboda. Tak si vyberte něco pěkného a dobře se bavte.

0: říct. Robert Křesťan, Rádio vašeho kraje. Vydáme se teď na dálnici D5. Její část mezi Plzní a státní hranicí s Německem má cementobetonový povrch, který po zhruba 30 letech dožívá. Silničáři ho proto postupně vyměňují. Nový povrch dostává v tuto chvíli úsek ve směru z Německa do Plzně, a to mezi 110. a 100. kilometrem. V srpnu dělníci s pomocí těžké techniky odstranili starý povrch a právě v těchto dnech dálnici znovu betonují. Podrobnosti nám přímo z dálnice telefonuje stavby vedoucí Tomáš Hnojský. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Dálnice v úseku mezi kilometry 110 a 100 je průjezdná jenom jednou polovinou, obousměrně. Řidiči projíždějící tímto omezením si určitě všimli, že betonáž té zavřené poloviny dálnice je velmi intenzivní. Můžete popsat, jak se vlastně betonuje dálnice? Jakou techniku používáte?
1: Tak v současnou chvíli probíhá pokládka nového cementobetonového krytu. Ten kryt se pokládá pomocí finisheru. Je to takový velký stroj přes celou šířku dálnice, který pokládá na jednou 27 cm betonovou desku. V současnou chvíli probíhá kontinuální pokládka, to znamená, že ten finisher včetně obsluhy jede 24 hodin denně, tak aby docházelo k minimalizaci spar a ta kvalita toho provedení byla co největší.

0: Jak už jste řekl, betonujete ve dne v noci. Tu výhodu té kontinuální pokládky jsme pochopili. Je tam i nějaká časová úspora?
1: Určitě, samozřejmě, kdyby se to pokládalo v běžné, třeba řekněme 12-hodinové směně, tak dokážete za těch 12 hodin položit 500 metrů a ve chvíli, kdy potřebujeme položit například 5 kilometrů, tak by nám to trvalo 10 dní. Při té dvojité směně, kdy se dělá 2x 12 hodin, dokážete za 24 hodin položit dvojnásobek. Proto my dokážeme ten čas zkrátit třeba z 10 dnů na 5, což je pro nás u takhle rychlé rekonstrukce velká časová úspora.
0: Dokážete nám říct, pane Hnojský, kolik lidí máte na stavbě?
1: Tak kdybych to vzal napříč celou stavbou, kde kromě pokládky probíhají i další technologie, další práce, tak na stavbě se může pohybovat mezi 80 a 100 lidmi. U té vlastní pokládky to může být třeba 25 a 20 lidí, které obsluhují ten finisher, dodávají beton a vlastně řídí celou tu pokládku.
0: Jak dlouho ten 10-kilometrový úsek potrvá, kdy bude tedy hotovo?
1: Tak začátek byl 1. července, od té doby pracujeme podle schváleného harmonogramu. Ta vlastní betonáž a dokončení toho cementobetonového krytu se plánuje i se všemi následujícími technologiemi zhruba do půlky října a bude následovat poslední čtvrtá etapa, která bude vyměňovat střední dělící pás a svodidla a ta by měla trvat zhruba do půlky listopadu. V tu chvíli by měla být celá dálnice hotová, průjezdná bez omezení.
0: Tolik tedy stavby vedou. Tomáš Hnojský z opravovaného úseku dálnice D5 mezi Heřmanovou Hutí a Stříbrem. Díky, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já ještě připomenu, že dálnice ve směru z Německa do Plzně dostává nový povrch i o kus dál, a to u Nýřan mezi 94. a 88. kilometrem. I tady se jezdí jen polovinou dálnice obousměrně a práce potrvají do listopadu.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Karlovarská spisovatelka Jitka Blašková debutovala silným historickým příběhem Anetchen dívka ze Sudet, ve kterém popisuje pohnuté dějiny pohraniční a poválečný odsun Němců očima malého děvčátka. Dneska dopoledne nám přijde do vysílání říct o své novince s názvem Anna, cesta ze Sudet. Nakolik se v knize odrážejí skutečné osudy lidí z našeho regionu? Poslouchejte po 10. hodině vyprávění o odvaze, ztrátách i splněném spisovatelském snu. No a už za chviličku kalendárium. Připomeneme vám třeba první americký raketoplán a také slavnou restauraci umístěnou na palubě vyřazeného letadla. Petr Jungmann za pár minut.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
2: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
1: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: kterou dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Jako kompenzace za chybějící parkovací místa vybrala Plzeň od stavebníků přes 16 milionů korun. Policisté evakuují nemocnici v Hořovicích. A čekejte oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeň vyšla vstříc dalším firmám, které chtějí postavit dům nebo byt bez parkovacího místa. Zajistit i parkování jim ukládá zákon. Podle usnesení rady města mohou ale stavebníci uzavřít s Plzní smlouvu a zaplatit za chybějící místo k bytu 150, v případě domu 250 tisíc korun. Na kompenzacích magistrát vybral od roku 2024 přes 16 milionů korun. Pokračuje mluvčí Eva Barborková s tím, že peníze se investují do parkovacích kapacit.
3: V současné době je využitost té částky, která přesahuje více než 16 milionů korun, zhruba 10,8 milionů korun. Konkrétně je to například na parkovací dokumentaci k parkovacímu objektu nad zoologickou zahradou, je to dále také k parkovacímu objektu v Kotkově ulici a nebo například na projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám Třebíského ulice.
2: Město nebude kvůli nedostatku parkovacích míst blokovat stavby v Doudlevecké, Mánesově, Čelakovského nebo Kazňovské ulici. Smlouvy s finančními kompenzacemi schválilo zastupitelstvo. Policie evakuuje stovky pacientů z Hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že je to kvůli anonymní výhrušce bombou. Na místě zasahují i psovodi se psy na vyhledávání výbušnin. Kolik pacientů musí nemocnici opustit, mluvčí zatím neupřesnila. Na pomoc byli přizváni i záchranáři z Plzeňského kraje a do Hořovic míří z Plzně i vrtulník. Město Radnice na Rokycansku dokončilo obnovu historické křížové cesty. Lidé si novou podobu této památky prohlédnou dnes při slavnostním odhalení.
4: Podle webu města Radnice je autorem renovace soch křížové cesty výtvarník Pavel Denk. V rámci slavnostního odhalení soch budou mít lidé možnost nahlédnout i do kaple navštívení Panny Marie na konci křížové cesty. Sraz zájemců je u sousoší Piety v ulici Pod Kalvárií v Radnicích v 18 hodin. Z Radnic Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalisté Plzně se dnes po 14 letech vrací do nejvyšší soutěže. Na úvod přivítají v hale Lokomotivy v 18 hodin Děčín a trenér Jaroslav Lejsek věří, že jeho svěřenci se budou v průběhu soutěže zlepšovat.
5: My víme, že nebudeme nejlepší v září, jsme jako připravení na to, že máme spoustu věcí, co se musíme naučit, ale chceme být každý zápas a každý týden lepší a lepší a ty věci, které nám třeba nebudou na začátku fungovat, aby nám v prosinci fungovaly. Takže chceme být mladý český tým, který bude atraktivní, který bude mít emoce. Chceme, aby ty lidi se s tím dokázali spojit, aby věděli, že když přijdou do haly, že to bude zábava.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 21 stupňů a biojednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda je na Rokycansku na silnici 605 u Cekova, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě už zasahují záchranáři a policisté. Průjezd je možný s maximální opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Aktuální zprávy skončily, máme 4 minuty po 10. Zahrajeme si Věru Špinarovou a také skupinu Olympic a pak už vás čeká dnešní setkání s naším hostem.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Máme 10 minut po 10. a slovo teď má naše karlovarské studio a Pavlína Kyselová. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám vás u dnešního rozhovoru. Naším hostem je karlovarská spisovatelka, která si v důchodovém věku splnila svůj velký sen a úspěšně vstoupila do literárního světa. Já vítám paní Jitku Blaškovou, autorku knih Anetchen, dívka ze Sudet a jejího volného pokračování Anna cesta ze Sudet. Dobrý den.
2: Dobrý den a dobrý den i posluchačům.
1: A příběh hlavní hrdinky Aničky Lesné, dívky z česko-německé rodiny ze Žluticka, kterou poznamenaly velké dějiny, se hluboce dotkl mnoha čtenářů. To víme i podle reakcí. A v knihách velmi citlivě vykreslujete pocity dítěte a později mladé ženy, která se ocitla v pasti složité doby. Ve škole jí totiž německá učitelka dávala najevo, že kvůli svému smíšenému původu není dostatečnou Němkou a po válce naopak pro změnu nebyla brána jako plnohodnotná Češka. O tom, jak je těžké se vlastně najít, hledat tu svou identitu v krutém a rozděleném světě, si budeme právě teď povídat. Tak v knize, jak už jsme zmínili, Anetchen dívka ze Sudet začíná příběh u opravdu malého děvčátka. Proč pro vás bylo důležité poukázat na tu optiku toho malého děvčátka, vlastně tu dobu skrze ní nějakým způsobem vyprávět?
2: Protože jsem to z pohledu dítěte slýchala. To byl můj tatínek, který v roce 1937 nastoupil do české menšinové školy ve Štědré a on si to pamatoval tak, jak to vnímal jako dítě. Babička, ta byla sice dospělá, ale ta o tom nemluvila a dědeček to respektoval. Takže já jsem ty vzpomínky znala jenom z pohledu dítěte.
1: Hlavní hrdinka Anička vyrůstá na Žluticku, to jsme zmínili, v česko-německé rodině, tak též jsme o tom mluvili, ale mě by zajímalo, jak moc to pro vás bylo emočně náročné, nebo jste to brala jako takovou poctu své rodině?
2: No, pocta k rodině ne, ale spíš snaha vykreslit to, co nejpravdivěji. Já jsem dlouho bádala po kořenech vlastní rodiny i proto, proč babička mluví německy, děda česky. A to už na střední škole, kdy jsem se někdy v roce 1973 zapojila do tehdejší studentské vědecké odborné činnosti, ale pravda je, že jsem k dispozici dostala jenom Stráž míru. A tam se jenom potvrzovalo to, co už jsem slyšela, že všichni Němci byli fašisté. No a to já věděla, že není pravda. No ale nebyl čas psát až teď. No a je to, jak říkám, spíš touha po pravdivém zobrazení Sudet v té době.
1: Nebyl čas psát, jste pedagoška, tak asi si dokážeme představit, proč ten čas nebyl nazbyt, ale právě z tohoto úhlu by mě zajímalo, brala jste to nebo berete to i vlastně jako takový vzdělávací materiál? Máte pocit, že by tyto knihy měly být i kvůli tomu, aby se další generace vzdělávala v tom a už se třeba neopakovala?
2: No, byl to záměr. Takže původní text byl 700 stran dlouhý, z toho pak vznikly oba díly postupně a musel se krátit a krátila jsem ho teda raději já sama, protože jsem tam chtěla mít všechno důležité, nejen co je důležité pro tu všednodennost života na Žluticku, ale i právě pro tu historii. A zase jsem použila to, co už teda někteří kvalifikovanější autoři, že ta historie tam vstupuje skrze rozhlas či tisk, kdy se tedy ty jednotlivé historické události člověk dozvídal právě těmito dvěma cestami.
1: V úvodu jsme zmínili ten palčivý pocit toho vykořenění, kdy člověk nezapadá vlastně ani na jednu stranu barikády. Setkala jste si vy sama napřímo, nebo víte o něčem, co konkrétně se odehrálo ve vaší rodině s tímto způsobem odmítání, že vám to třeba ovlivnilo i budoucí život?
2: Mně osobně už tolik ne. Ano, v první třídě mi soudružka učitelka řekla, že každý Němec je fašista, já se bála jet za babičkou, to ano. Ale to ovlivnilo spíš těm lidem, kteří tam žili, a nebyl to jenom můj tatínek, který musel jít do učení, ale byl to i jeho kamarád Jirka, tam skutečně tak vystupuje taky, který se musel jít učit do Škodovky. A přitom oba následně při zaměstnání si udělali maturitu a pak i při zaměstnání vysokou školu. Byli to lidé inteligentní, schopní, ale po válce je to smíšené manželství prostě limitovalo jejich rodičů, tedy manželství.
1: A jak tento příběh pokračoval, tento sudetský příběh, si budeme povídat už za chvíli, tak nás poslouchejte i nadále.

0: 10 hodin a 19 minut pokračuje naše povídání o sudeckém příběhu jedné malé holčičky, která ale v průběhu vyroste. I nadále je mým hostem spisovatelka Jitka Blašková a na cesta ze Sudet, volné pokračování knihy. Tak v jakém roce jste navázala tou druhou knihou?
1: Je to rok 1947, my tu malou Aničku opouštíme v červnu 47 a hned v září se setkáváme s učenkou pro dalovický epijak, pro porcelánový průmysl.
0: A tato škola byla její volbou, anebo na ní zbyla?
1: No, půl na půl, protože chtěla jít studovat gymnázium a měla před sebou takovou vidinu, že se stane učitelkou. To se jí nepodařilo, nedostala od místních komunistů doporučení, myslím tedy štěderských komunistů, a tak jí doporučili porcelánový průmysl, protože byla výtvarně nadaná.
0: V čem se vaše Anna změnila v té druhé knize? Co jí posunulo, co jí možná i trochu dalo takovou lekci života?
1: No, já bych řekla, že volba přátel, protože se teda spřátelila s rodinou Čechových, to byla jedna možná kolej, po které jde, jinak pochopitelně ztratila zase další své známé, přátele, první lásku. Dokonce jí odešla i kamarádka Sáva, kterou měla jakoby za ty německé kamarádky. Mimochodem, skutečně se tak někdo jmenoval, ale byl to chlapec, tatínkův kamarád. No nicméně jsem to použila a mám pocit, že dospívala velmi brzy už i díky válce a vlastně se setkáváme s celkem hotovou dívkou.
0: Každý krok Anny mohl být v těch 50. letech, později teda osudový. A vycházela jste i v této druhé knize z reálných osudů vašich známých či pamětníků?
1: To určitě, protože s dovolením bych teda jmenovala lidi, kteří ovlivnili i hrdiny té druhé knížky. Jsou to jednak manželé Humlovy, kdy paní Humlová, moje bývalá učitelka tělocviku ve Šmeralce, dokázala na svého budoucího manžela čekat právě dlouhá léta. On byl zavřen za úplnou banalitu, že vlastně šířil to, co už bylo napsáno v Rudém právu. Báseň Mrtvý Jan Masaryk se ptá a také Benešova inaugurační řeč pro Gottwalda, když se stal předsedou vlády. To byly věci, které byly všeobecně známé, ale nesměly se už po roce třeba od události používat, protože už ten vývoj komunistický byl jinde. Pak je to pan Zdeněk Vanderholec, který je takovým předobrazem toho jednoho hrdiny, pan Rudolf Rudolf a také částečně pan Jaroslav Cibulka.
0: Já osobně bych řekla, že vždy, když nastane taková krutá doba, tak lidé hodně sní. Protože sní o tom, jaké to bude, až bude zase dobře. A zajímalo by mě, jaký byl v té době ten největší sen samotné Anny. Zamýšlela jste se nad tím? Je to v knize?
1: No, jednak chtěla, ale to nebyl ani tak sen. Zatím ona šla hodně důsledně, aby přeci jenom získala maturitu. To nevím, jestli mám nazvat snem, protože sny, no, se ne vždycky naplní, ale ona skutečně zatím šla vědomně, zjišťovala si, dopisovala do obchodní komory a ano, nakonec tedy se jí zdařilo. Tam jsem také využila i toho, co tatínek vzpomínal, že v Dalovicích a posléze v Lesově dokázal jako technolog, ale pak se tedy stal učitelem na keramické škole, modelářem, to byl vyučený modelář, takže tam už ta práce byla potom jiná. A tam už jsem s Aničkou vlastně ho nesledovala.
0: Říká spisovatelka Jitka Blašková o své další knize Anna cesta ze Sudet a už za chvíli si povídáme dál, tak zůstaňte s námi.
2: Chtěl bych napsat báseň,

zpovědi šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Kapela Činasky a jejich báseň, další česká písnička pro lepší náladu a my pokračujeme. Jsme zpět, hlavní postavou rozhovoru je i nadále Anna ze Sudet, autorky Jitky Blaškové. A když se podíváte na obě knihy jako na celek, od malé Anetchen po dospělou Anu, jaké hlavní poselství by si měl čtenář z příběhu o Aně Lesné odnést?
1: Myslím si, nezlomnost. Jít opravdu za nějakým cílem, co chci v životě dokázat, smysl života. Já to mám asi ve všech knížkách, i v těch, které jsem napsala a zatím jsou k posouzení. Vždycky to byli lidé, kteří mě inspirovali, ti, kteří věděli, kam směřují. No a snažím se i já směřovat tedy. Takže ta Anna trošičku kopíruje mého tatínka, mě samotnou.
0: Vaše rozhodnutí psát knihy může být inspirací pro mnoho lidí, kteří odkládají své sny až na takzvané až jednou. A co byste vzkázala těm, kteří nosí v hlavě příběh, ale tak trochu se bojí jít s ním ven?
1: No, aby byli trpěliví, protože mě to trvalo poměrně dost dlouho, než se příběh dostal ven. Já ho měla napsaný, ale dozvídala jsem se, že to není téma toho dotyčného nakladatelství a tam toho také ne a tohle, že je moc dlouhé a tohle by se jim nehodilo. Takže to trvalo poměrně dlouho. Přiznám se, že knížky vydávat neumím a jako učitel jsem ani nenaspořila tolik, abych si to mohla dovolit. Takže jsem ráda, že se mě ujalo nakladatelství MOBA. A

0: v ideálním případě mělo být. A musela jste kromě rodinných vzpomínek studovat i historické archivy, abyste správně zachytila tu atmosféru?
1: Já jsem studovala z úplně jiného důvodu ten archiv a tam mě právě napadalo, že by z toho teda mohl být román. To bylo proto, že jsem dokončovala studium moderních dějin v čtyřsemestrální a chtěli po nás závěrečnou práci. Takže ty dva roky jsem docházela do archivu a studovala. No a u té práce mě pan profesor Kvaček i pochválil, že to je úžasná práce, takového rakousko-uherského úředníka, taková věcná, suchá, že by to teda chtělo trochu šťávy. A já jsem si tak v duchu říkala, no to já tomu tu šťávu jednou dám, no tak teď se snad povedlo.
0: Příběh Anny, nebudeme prozrazovat, jak to s ní dopadne, ať si čtenář nechá něco pro své soukromé chvíle, ale mě by zajímalo, pozvěte nás na nějaké čtení nebo prezentaci těchto knih.
1: Tak co se týká prvního čtení v Karlových Varech, tak to je 14. října v Karlovarském muzeu od 17 hodin, to je středa. Ale já bych možná ráda pozvala i na další akci 26. září, teď před svátkem, do Žlutic, kde bude otevřena Katova stezka od 13 hodin. A to proto, že jsem tam psala texty pro toho Kata, kterého mluví a na závěr dokonce v egerlandštině zpívá pan Richard Čulko.
0: My děkujeme za pozvání, také děkujeme za krásné vyprávění a přejeme, ať se knihám daří, ať mají čtenářský úspěch. Hostem vysílání byla spisovatelka Jitka Blašková a přejeme také hezký den a zase někdy naslyšenou.

Vítězslav Vávra, rádio vašeho kraje za 5:45. Kameníci na zámku Valeč pokračují v opravě vstupní brány. Letos se práce týkají dvou pilířů a věží, v příštím roce pak navazujících zdí. Všechno je pod dohledem památkářů. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za pár minut.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program. Na zámku Valeč na Karlovarsku kontrolovali památkáři průběh rekonstrukce vstupní brány do zámecké zahrady. Oprava začala v srpnu a hotová má být příští rok. Brána bude vypadat stejně jako na konci 19. století, když ji majitel zámku nechal postavit. Práce to ale nebude jednoduchá. Po odkrytí vrchní omítky kameníci zjistili, že sloupy jsou složené z materiálů z různých období.
1: Ta degradace na těch sloupech je daná za prvý, že klasicky povětrnostně.
2: No a celé to bylo slepené jenom jako fakt jako plošně, bez čepu.
1: Vlastně tohle to ani neodpadlo, že při tom sundávání.
3: Kastelán zámku Valeč Miloš Bělohlávek. Teď byl kontrolní den, ten se týkal opravy vstupní brány sem na zámek. Vás docela překvapilo, v jakém stavu ty věže jsou, nebo co tam v nich je, jaký materiál?
4: Když se podíváte na tu bránu, tak ona je skládaná z velkého množství různých kamenů. Ty kameny jsou barokní, jsou i renesanční, jsou mnohem novější, jsou tam cihelné části, cementové části. V podstatě jde o to, že na konci toho 19. století ten tehdejší pan správce nebo například pana hraběte, nějaký vedoucí pracovník, tak sezbíral tady v areálu všechny prvky, které našel, poskládal z nich tu vstupní bránu, pravděpodobně tedy už i z nějaké barokní původní brány, a na tu bránu pak umístili vizuálně dominantní věže. Ale z dnešního úhlu pohledu se jedná o takovou jako chalupářskou práci. Je to prostě, co dům dal, poskládáte to dohromady a ono to nějak dopadne. Takže není to rozhodně nic, co by se vám hodilo do Vídeňského paláce, ale na venkově dobrý.
3: Takhle to zůstane, nebo budete něco, co se týče právě té brány, té konstrukce, budete něco měnit, nebo pouze povrchově upravíte, případně doplníte chybějící třeba omítky a tak dále?
4: Doplníme hlavně chybějící části kamene, tam, kde opravdu kameny odpadly, nemáme je, tak tam se to doplní, ale jinak chceme tu bránu nechat přibližně tak, jak asi mohla vypadat v době hraběte Vincenta, tedy v době největší slávy Valče.
3: Kameník Patrik Čabla, teď tady stojíme spolu u té vstupní brány. Co teď zrovna děláte?
5: Zrovna teď rozděláváme věžičky, které jsou ze dvou částí, které jsme sundávali pomocí jeřábů z barokní brány.
3: Jsou těžké?
5: No, pohybuje se hmotnost jedné té věžičky kolem 600 kg.
3: Tady jsou cihly, ty byly někde pod těmi věžičkami?
5: Věžičky pochází z konce 19. století, ale stojí na barokní bráně. Na té jedné části barokní brány chyběl záklop v té době, tak si pomohli tím, že ho neudělali kamenicky, ale zednicko vyzděli. My teda k tomu přistoupíme tak, že uděláme na druhou bránu kopii barokního záklopu.
3: Za opravu brány i přilehlých zdí zaplatí zámek 1,5 milionu korun. Z Valče na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj sjednotil žádosti o pobytové sociální služby. Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. A čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Příjemný den přeje Andrea Samešová. Plzeňský kraj sjednotil žádosti o pobytové sociální služby ve svých zařízeních. Lidé tedy už nemusí vyplňovat pro každý domov samostatnou žádost ani zajišťovat nové vyjádření lékaře, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
2: Dosud každé zařízení používalo vlastní formulář a žadatelé tak museli často vyplňovat žádosti opakovaně a opakovaně zajišťovat podklady pro jednotlivá zařízení. Teď je mohou poslat do libovolného počtu zařízení, která jsou provozovaná krajem, a organizace si je budou vzájemně uznávat.
1: O sjednocení formuláře jedná hejtmanství i s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to dnes řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky anebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto sklízí rychleji než v minulých letech.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
4: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
4: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
5: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
4: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy, a to zápasem proti Union Saint-Gilloas. Soupeř vede bez porážky belgickou nejvyšší soutěž, pokračuje plzeňský trenér Radoslav Kováč.
6: Takže určitě jsou v rozpoložení lepším, ale uvidíme, jaká to bude výhoda nebo nevýhoda. Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek, protože je jasný, že to všichni potřebujeme, jak klub, tak kluci, hráči v kabině, tak i fanoušci.
1: Utkání začne v Plzni v 21 hodin.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, večer až skoro jasno, teploty 17 až 21, na horách do 16 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný západní až jihozápadní vítr, aby jo na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Břasích na Rokycansku nedaleko obecního úřadu se srazila dvě osobní auta, stejně tak u Cekova na Rokycansku na silnici 605, a se zdržením počítejte na dálnici D5 u omezení na kilometru 109 u Ostrova na Tachovsku směrem na Rozvadov. V úseku se vytvořila dlouhá kolona.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dochovanou původní plátovou zbroj i palné zbraně, které sloužily k obraně města, uvidíte v expozici Západočeského muzea v Plzni. Podrobnosti vám nabídneme už za pár minut.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V Západočeském muzeu v Plzni najdete městskou zbrojnici. Expozice seznamuje nejenom s vojenskými dějinami Plzně, ale i s vývojem opevnění města, které bylo od poloviny 19. století postupně bouráno. V muzeu natáčela Anděla Blašková.
2: Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovaná zbrojnice v České republice, tak je to pravda?
3: Je to pravda a pokud hovoříme o městské zbrojnici, tak je to jediná a největší městská zbrojnice i ve světovém měřítku, protože existuje po Evropě řada zbrojnic, které jsou třeba větší, jako například ve Štýru, ovšem zbraně do nich byly svezeny z různých míst a není to městská zbrojnice. Tady u nás v Plzni díky jistému patriotismu a díky péče nejprve města Plzně a později Západočeského muzea v Plzni se dochovala původní zbrojnice, původní zbraně palné i plátová zbroj, které sloužily při obraně města. Takže máme tady zbraně, které bránily Plzeň před husity a ubránily. A máme tady i zbraně, které bránily Plzeň před vojsky Petra Arnošta z Mansfeldu na počátku 30leté války a neubránily.
2: Říká kurátor sbírky plzeňské městské zbrojnice Jan Balcar. V jakém roce zbrojnice vznikla a kdo ji založil? Na to odpoví emeritní ředitel Západočeského muzea v Plzni František Frída.
4: Zbrojnici založil jako jednu z posledních městských zbrojnic krála císař Karel IV. V roce 1363. Je to v podstatě poslední z městských zbrojnic, které založil. A měla sloužit k podpoře jeho vlády, k podpoře královského vojska v případě nebezpečí a jako tak, jako středověké město bylo oporou v podstatě královské moci, tak i ta zbrojnice byla nutná k obraně toho města.
2: K prohlédnutí je tady také sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů.
3: Jsou tady celkem 4 kamenné portály, které pochází z domů, které původně stály na plzeňském náměstí a byly zbořeny v rámci pronikavého rozvoje města na přelomu 19. a 20. století. Portály jsou úžasným způsobem zpracované, léta byly uskladněny jaksi mimo muzeum, protože tady původně v těchto prostorách byly skladovací prostory a když jaksi péčí pana emeritního ředitele Frídy se tady začala budovat expozice plzeňské městské zbrojnice, tak byly využity tyto portály k oddělení jednotlivých místností zbrojnice a dělají tady velikou parádu.
2: My jsme sešli o patro níž a tady se nachází panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně.
3: Tady se dostáváme na úplný začátek 30leté války, kdy město Plzeň oblehla vojska Petra Arnošta z Mansfeldu. A vzhledem k tomu, že oproti husitským válkám ta technika značně pokročila a že také Plzeň trochu zaspala, tak byli vybaveni poměrně účinnými děly a do města se nám prostříleli. Takže první dobytí Plzně bylo v roce 1618 hrabětem Petrem Arnoštem z Mansfeldu.
4: Já bych ještě dodal k tomu, že je to zobrazení právě dobytí Plzně a průniku v těchto místech, to znamená u františkánského kláštera. A to v místech, kde stála bašta Kruhová, kterou dobili a zde jsou její základy, protože na hradbách a na této baště bylo postaveno v roce 1900 muzeum a v základech jsme objevili zbytky této bašty, proto byla renovována, protože to je bašta, která byla postavena hned někde kdy v počátku 14. století patří tedy k nejstaršímu opevnění města Plzně. A protože bylo třeba tento prostor nějak využít, tak zde vznikla tato iluzorní malba která právě připomíná první dobytí Plzně v těchto místech u františkánského kláštera.
1: S emeritním ředitelem Západočeského muzea v Plzni Františkem Frídou a kurátorem sbírky Plzeňské městské zbrojnice Janem Balcarem mluvila Anděla Blašková. Městskou zbrojnici si můžete prohlédnout v otevírací době muzea, tedy kromě pondělí, denně, vždy od 10 do 18 hodin. Tady je rádio vašeho kraje, přejeme krásné dopoledne.

Malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a potřebuje ho rychle, trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců. Zapsat se tam do registru teď můžete i bez objednání. Za chviličku, ještě před půl dvanáctou vám

jak žít do 100 let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.

0: Stále krásné dopoledne, za 2 minuty bude 11:30. Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich 5letý syn Jindra onemocněl akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně. A právě s tím teď Jindrovi můžete pomoci i vy. Pražský IKEM totiž na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je potřeba, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné léky. Výjimkou je antikoncepce.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
1: Tak pojďte dál.
3: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
4: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
3: A jak se cítíte teďka po odběru, jak to probíhalo tady se sestřičkou?
5: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
3: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
6: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
3: Popisuje Jindrův táta Jan. Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM jich je teď asi 52 tisíc, o 2000 víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
7: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat. Je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
3: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Tak to byla skupina Holky a za chviličku už vám nabídneme další díl naší minisérie Stvořitelky. Představujeme vám v tomto týdnu 5 žen, které se rozhodly změnit svět kolem sebe. Počkejte si.

0: Tento týden jsme pro vás připravili 5 příběhů žen, které našly odvahu splnit si sen a měnit svět kolem sebe. Ten projekt se jmenuje Stvořitelky. Výstavu černobílých fotografických portrétů těch žen můžete vidět v Moving Station v Plzni. A Jitka Doubravová natáčela i jejich zvukové portréty. Dneska pro vás máme čtvrtou ženu v pořadí, Kamilu Borovskou. Ta proměnila Plzeň v jedno z nejvýznamnějších center stepu v České republice.
1: Věděla jsem, že musím zpívat, tancovat, hýbat se, stále dělat něco nového.
2: Popisuje Kamila Borovská.
1: Od dětství jsem dělala gymnastiku, balet, vystudovala jsem operní zpěv, chodila jsem na různé druhy tance a to mě vlastně naplňovalo, až jsem v tom našla step, který mě vlastně naplnil nejvíc, protože to je spojení hudby a rytmu.
2: Jak se ten váš sen plnil?
1: V roce 2009 jsem byla na workshopu v Polsku ve Varšavě. A paní, která tam vedla stepařské studio, mi řekla, kam ty chodíš se učit stepovat? A já říkám, no já se neučím, protože v Plzni nebylo moc kde. No tak tam založ studio. Tak jsem řekla, no to by bylo vlastně pěkný, tak jsem si nad tím zamyslela a do roka a do dne jsem založila stepařské studio, které mělo 15 členů, z toho 3 byly mý synové, jejich kamarádi a vlastně z toho to teprve vzniklo a postupně se takhle rozvinulo. Když jich bylo 50, tak jsme to oslavili, když jich bylo 100, jsme oslavili a teď jich je kolem 200. Nejdřív jsme začali se soustředěním a další rok říkám, tak jak to říkám doteď, co další rok budu dělat, co kdyby jsme udělali nějaký festival nebo soutěž. Takže jsme vymysleli, že zkusíme udělat festival, pozvali jsme mistra světa Daniela Boraka, jezdí sem skoro pravidelně a už jsme vlastně měli teď 12. ročník festivalu a už je to úplně o ničem jiným, protože máme spoustu známých stepařů, kteří sem jezdí a můžeme si to dovolit.
2: Co všechno kromě festivalu děláte?
1: Ten rok je tak naplněný přes stepařský ples, vystoupení všech studií, pořádáme kvalifikace na mistrovství republiky, jezdíme na mistrovství světa a když se to sečte za ten rok, tak vlastně jedeme z akce do akce.
2: Jak se vám to daří kloubit s rodinou? Máte 3 děti?
1: Manžel hodně pomáhá, teď už jsme na tom úplně jinak. Synové jsou dospělí, takže teď už to jde mnohem snáš. I oni pomáhají, oni se stali součástí studia, 2 z nich aktivně učí step, sami vystupují, soutěží a jeden je programátor, ale vůbec se neminul povoláním, protože nám dělá webové stránky a tak dále, takže naše rodina vlastně funguje dohromady. Bez nich by to tak obrovský nikdy nebylo. Sama bych nic nedokázala.
2: Co byste vzkázala ženám, které mají také nějaké své sny, vize, ale nemají odvahu?
1: Je to komplikované. Bez toho by to nešlo. Ale když překonáte jakoukoliv malou překážku, to vás posílí na překonání další překážky. Ono se to skládá z malých překážek a pak teprve vznikne něco velikého. Nedávat si obrovskou vizi. Já tady udělám něco velikého, ne. Teď jsem se rozhodla udělat, já nevím, někdo třeba napsat knihu, tak napíšu jenom článek, tak udělám první kapitolu. Nebudu říkat, budu mít celou sérii a prostě toho spoustu. Ta zkušenost je taková, že z toho mála to vzniká.
2: Další ženu, která proměnila své sny a vize ve skutečnost a dlouhodobě tak obohacuje kulturu, společnost a životy dalších lidí, vám představíme zítra dopoledne krátce po 11:30. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.

rádiu vašeho kraje za minutku bude 11:45. Co mají společného slimáci, vaše zuby a ořechové skořápky, možná víc, než by se zdálo? Všechno už za chvíli objasní dnešní babské rady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Pět očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na dnešní úvodní duel plzeňské Viktorie v Evropské lize dohlédnou i policisté a strážníci. Město Plzeň opravuje lesní cestu v Horním Kyjově nad Malesicemi. Čekejte polojasno až oblačno, večer skoro jasno a teploty do 20 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Prvním soupeřem fotbalové Viktorie Plzeň v ligové části Evropské ligy je dnes belgický celek Royal Union Saint-Gilloise. Utkání začne ve Štruncových sadech v 21 hodin a pozornost mu budou věnovat i plzeňští strážníci a policisté. V pohotovosti budou pořádková, dopravní i cizinecká policie, zásahové jednotky, kriminalisté, dronaři a antikonfliktní tým. Jak se chovat na stadionu i mimo něj, připomíná policejní mluvčí Michaela Reindlová.
2: Připomínáme zákaz používání pyrotechniky a zahalování obličeje. Dále bychom chtěli upozornit, že před vstupem do sektoru hostujících fanoušků budou umístěny plotové prvky, jejichž účelem je oddělit fanoušky jednotlivých klubů a zabránit jejich případnému kontaktu. Žádáme proto návštěvníky, aby respektovali vymezení jednotlivých prostor a pokyny policistů a pořadatelské služby.
0: Správa veřejného statku města Plzně opravuje více než kilometr dlouhou lesní cestu u Faltusova mostu v Horním Kyjově nad Malesicemi. Původně nespevněná trasa bude mít nový přírodní povrch a odvodnění. Rekonstrukce umožní celoroční průjezd pro těžkou lesní techniku a usnadní pohyb i pěším a cyklistům. Pokračuje Monika Krausová z magistrátu města Plzně.
3: Díky opravě se cesta posune do vyšší kategorie a získá povrch z přírodního materiálu bez asfaltu. Rekonstruovaný úsek se napojí na stávající síť i na příjezd k novému vodojemu. Většinou ze zhruba 8 milionových nákladů pokryje dotační příspěvek ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Téměř 1,5 milionu korun zaplatí město Plzeň.
0: Prezident Petr Pavel je na dvoudenní návštěvě Karlovarského kraje. V zaniklé obci Ryžovna u Božího daru se včera sešel se zástupci destinační agentury Krušnohoří, kteří ho informovali o přeshraniční spolupráci, rozvoji cestovního ruchu nebo přípravách Evropského festivalu pěší turistiky Eurorando, který začne v neděli. Upozornili prezidenta také na záměr těžby živce u Potůčků, říká ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrka.
4: My jsme ho informovali o tom záměru těžebním v prostoru Pískové hory tady dole u Potůčků. Upozorňovali jsme ho na všechny z našeho pohledu rizika. Upozorňovali jsme ho na to, že tady existuje skupina místních obyvatel, která velmi důrazně se proti tomu ohrazuje, a sdělili jsme naše stanovisko, které je nesouhlasné.
0: Dnes ještě prezident vystoupí na celostátní konferenci Sdružení místních samospráv v hotelu Termal a potom zamíří na hrad a zámek Bečov a do bečovské botanické zahrady. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Sport. Basketbalisté Plzně se po 14 letech vrací do nejvyšší soutěže. Na úvod přivítají v hale Lokomotivy v 18 hodin Děčín. Trenér Západočechů Jaroslav Lejsek věří, že jeho svěřenci budou v průběhu ročníku stále zlepšovat své výkony.
5: My víme, že nebudeme nejlepší v září, jsme jako připraveni na to, že máme spoustu věcí, co se musíme naučit, ale chceme být každý zápas a každý týden lepší a lepší, a ty věci, které nám třeba nebudou na začátku fungovat, aby nám v prosinci fungovaly. Takže chceme být mladý český tým, který bude atraktivní, který bude mít emoce. Chceme, aby ty lidi se s tím dokázali spojit, aby věděli, že když přijdou do haly, že to bude zábava. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, večer postupně až skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na Plzeňsku až 21 a na horách 13 až 16. Povane slabý západní až jihozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta bourala na silnici Břasích na Rokycansku nedaleko obecního úřadu. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Máme 5 minut po 12. hodině, tady je Iva Kokešová, přeji vám krásné čtvrteční odpoledne a už po písničce první dnešní gratulace. Telefon 221 554 222.

0: Paní Miluška nám telefonuje z Klatov. Dobrý den.
1: Dobrý den. Naší nejmilejší spolupracovnici Lidonce Švejdový k jejímu včerejšímu svátku vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu přejí její hodné kolegyně. Děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a je tady první mailová gratulace. Budeme hrát pro paní Naděnku Polákovou z Nové Vsi. Přejeme jí všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví a stálý úsměv za celou tramp partu ze Stříbra Martina.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Mirka z Plzně. Zdravím vás, hezké odpoledne.
1: Já vás taky pěkně zdravím, paní Ivo. Zdravím všechny rozhlasáky, všechny věrné posluchače, kamarády, kamarádky. A dneska bych chtěla popřát, teda o to už mi přála, ale písničku ještě zaslat paní Jaroslavě Regnerové do Horní Lukavice, jejím narozeninám. A písnička bude i pro jejího manžela, věrného posluchače. A dodatečně paní Marii Klikové do Plzně a Majče Trlíkové a paní Marii Šindelářové do Dobřan. Děvčata, mějte se moc hezky, hodně zdraví všem a hezký den vám přeju. A pozdrav také panu Jaroslavu Kopejtkovi, abych nezapomněla. Paní Ivo, moc krát děkuju, mějte se hezky. Ať se vám daří. Ano. A naslyšenou.
0: Napodobně, naslyšenou.

0: žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a na telefonu je paní Anna z Domažlic. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a vás. A dneska je v kalendáři naděnek, tak já mám jednu v Nové Vsi. Takže Naděnko, všechno nejlepších svátků, Naďa Poláková. Všechno nejlepších svátečků, hodně zdraví a užívej si důchodu a hezký den. Prostě všem Naděnkám přeju taky nejnej. A rádiu děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou.

Máme tady další mailové přáníčko. Prosila bych o písničku pro sestru Janu, bratra Jirku, také pro Kašovi, Aničku a jejího manžela. A všem posluchačům děkuji a přeji hezký den, Marie.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a čtvrteční písničky pro vás. Teď je na telefonu paní Petra z Horšovského Týna. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát písničku pro paní Marii Husníkovou. Písničku neslyšela k svátku, tak ji chci dát zahrát jen tak pro potěšení a dobrou náladu. A vám děkuju.
0: Teď ten svátek, to zase není tak dlouho těch Marií.
1: No, ale my jsme ji přáli osobně. Takže...
0: Dobře, tak teď ještě písnička. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju moc. Naschledanou.

Vyřídíme další mailový vzkaz. Zahrajte prosím písničku pro paní Jaroslavu Horníkovou, která dnes slaví 88. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího přicházejí její sousedé z domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí a správcové Iva a Bára.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje pan Petr z Doubravky. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne. Zdravím Plzeňský rádio. No a chtěl bych zahrát sestře a panu Jiřímu do Zruče 30. výročí soužití spolu. Nějakou písničku od Mladého z Moška.
0: Ano, písnička je připravená, my se samozřejmě k té gratulaci taky připojujeme. Pane Petře, naslyšenou příště.
1: Děkuji za zahrání a nashledanou.

Máme tady další mail. Zdravíme vás z Ejpovic. Zahrajte prosím pro radost písničku paní účetní obecního úřadu Renatu Hrejtovou k jejím dnešním narozeninám. Přání všeho nejlepšího posílá pan starosta a také pracovníci obecního úřadu.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 9 minut bude 13 hodin, dokončujeme pro vás další aktuální zprávy. No a ráda bych vás také pozvala na pořad Alex a host. Po 13. hodině bude naším hostem zpěvačka Petra Janu. Teď už se s vámi loučím, přeji vám krásné odpoledne a příjemný poslech a vyřizuji poslední dnešní vzkaz. Písničku posíláme na Český hydrometeorologický ústav v Plzni, kde dneska slaví 60. vedoucí prognózy pan Ivo Bauman. Ať mu na jeho balkánských výpravách svítí slunce, kolena slouží a pivo chutná, přejí kolegové z Mikulky a samozřejmě, že se k přání připojuje i celý Český rozhlas Plzeň. Pane Baumane, máme vás rádi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Jako kompenzace za nepostavená parkovací místa vybrala Plzeň od stavebníků domů a bytů dosud přes 16 milionů korun. Prezident Pavel podepsal stavební zákon i znovu zavedení EET. Čekejte polojasno až oblačno, večer skoro jasno a teploty do 20 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň vyšla vstříc dalším stavebníkům, kteří chtějí postavit ve městě dům nebo byt bez parkovacího místa. Vybudovat dostatečné parkovací plochy ukládá stavebníkům zákon. Podle platného usnesení Rady města Plzně mohou stavebníci uzavřít s městem smlouvu a zaplatit za chybějící místo k bytu 150, v případě domu 250 tisíc korun bez DPH. Na těchto kompenzacích Plzeň vybrala od roku 2024 přes 16 milionů korun. Podle mluvčí magistrátu Evy Barborkové peníze město investuje do parkovacích kapacit.
2: V současné době je využitost té částky, která přesahuje více než 16 milionů korun, zhruba 10,8 milionů korun. Konkrétně je to například na parkovací dokumentaci k parkovacímu objektu nad zoologickou zahradou, je to dále také k parkovacímu objektu v Kotkově ulici a nebo například na projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám Třebíského ulice.
1: Město aktuálně nebude blokovat kvůli nedostatku parkovacích míst stavbu bytů nebo domů v Doudlevecké, Mánesově, Čelakovského nebo Kazňovské ulici. Smlouvy se stanovenými finančními kompenzacemi schválilo zastupitelstvo. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravách stavby silničního obchvatu Losiné u Plzně. V současné době začalo s výkupy pozemků pod budoucím obchvatem. Pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: V rámci přípravy stavby obchvatu Losiné probíhají v současné chvíli práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby. Současně byly zahájeny i výkupy pozemků potřebných pro samotnou stavbu. Pokud vše půjde podle předpokladů, dojde k zahájení výstavby téměř 5,5 km dlouhého úseku silnice v první polovině roku 2028.
1: Povolování staveb by se od příštího roku mělo urychlit a usnadnit. Nově bude stačit jedno sloučené stavební řízení zakončené jedním razítkem. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad. Kromě toho prezident podepsal i zákon, který od příštího roku znovu zavede elektronickou evidenci tržeb. Vláda si od EET slibuje, že ročně do veřejných rozpočtů přinese přes 14 miliard korun.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně nastoupí v 21 hodin na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloas. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
4: Je to super, ktorý hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastne, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
0: Počasí.
1: Čekejte polojasno až oblačno, večer až skoro jasno, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách maximálně 16. Povane slabý, západní až jeho západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala na silnici 26 u obce Křelovy na Domažlicku a na silnici 1/26 u Chotěšova se opravuje vodorovné dopravní značení. I tam jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj Petru Janů? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: jsem
1: nikdy
0: neskoušel. Já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alexia, když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taková jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs, co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si... Ty cíle.
1: Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stát vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý seznam. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě to Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mhm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: tento duet... Jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch...
0: Ano.
1: V těch krabičkách. Ale stejně, to, ať se tam někdo postaví. Oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, no, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala tomuhle, já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách, no.

0: A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
1: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
0: Ano.
1: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad. A já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tohle to přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná
1: určitě,
0: hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální. Takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň...
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete tak, teď...
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto... Takhle, já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem si říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak to beru si to už
0: osobně. Třeba vás doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba...
1: No jasně.
0: Z vás nevíde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, tak, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenko, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot, teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám házel to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: Takže
1: on byl nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezkej, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou, tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším.
0: Já se měním
1: strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pro žádosti o sociální pobyt v zařízeních Plzeňského kraje platí nově jednotný formulář. V Radnicích na Rokycansku chystají slavnostní odhalení obnovené křížové cesty. Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. Zítra bude oblačno, přechodně skoro zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj sjednotil formuláře žádostí o pobytové sociální služby ve svých zařízeních. Není už tak nutné vyplňovat pro každý domov samostatnou žádost a ani zajišťovat nové vyjádření lékaře, říká mluvčí plzeňského hejtmanství Eva Mertlová.
2: Dosud každé zařízení používalo vlastní formulář a žadatelé tak museli často vyplňovat žádosti opakovaně a opakovaně zajišťovat podklady pro jednotlivá zařízení. Teď je mohou poslat do libovolného počtu zařízení, která jsou provozovaná krajem, a organizace si je budou vzájemně uznávat.
0: O možném sjednocení formuláře jedná hejtmanství i s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Město Radnice na Rokycansku dokončilo obnovu historické křížové cesty. Lidé si novou podobu sakrální památky mohou prohlédnout dnes podvečer v rámci slavnostního odhalení.
3: Podle webu města Radnice je autorem renovace soch křížové cesty výtvarník Pavel Denk. V rámci slavnostního odhalení soch budou mít lidé možnost nahlédnout i do kaple navštívení Panny Marie na konci křížové cesty. Sraz zájemců je u sousoší Piety v ulici Pod Kalvárií v Radnicích v 18 hodin. Z Radnic Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, se kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Za televizi teď lidé platí 150 korun měsíčně a za rozhlas 55 korun. Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici kvůli anonymní výhrušce. Žádnou výbušninu tam nenašli, informovala o tom policejní mluvčí Michaela Richterová. Policie musela evakuovat desítky lidí, všichni jsou podle provozního ředitele nemocnice Jiřího Pichlíka v pořádku. Po člověku, který nemocnici vyhrožoval, policisté pátrají. Sport. Fotbalový útočník Jean-David Bogel se po 4 letech vrací do Plzně. 34-letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezony a připojí se k třetiligovému B týmu. V Plzni hrál mezi lety 2019 a 22 a s klubem získal ligový titul. Celkem dal za Viktorii 48 gólů a před 4 lety byl nejlepším střelcem ligové sezony. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, kránu v údolích ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, a to i na horách. Zítra bude oblačno, přechodně skoro zataženo, ojedinělé přehánky nebo slabý občasný déšť a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rostlové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, postupně dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Tachově v ulici Pivovarská bourala 2 osobní auta. Nehoda překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné čtvrteční odpoledne, je 5 minut po 14. hodině a s vámi je Český rozhlas Plzeň. Opět se budeme věnovat řidičské abecedě, až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A jak jsme včera slíbili, tak dneska si povíme, jak se chovat, když se na nás tlačí nějaké jiné auto. Tady je Helena Vondráčková, ať se vám dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Vám přejeme pěkné odpoledne a teď je tady zpěvačka Cher.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň ve čtvrtek odpoledne. Je minuta po čtvrt na tři, no a pokud jedete autem, tak vám přejeme šťastnou cestu. Za pár minut nabídneme nějaké ty akce, abyste neseděli doma a šli třeba dneska večer za kulturou. Tak dál určitě poslouchejte, tady je Pavel Bobek, muž na konci světa.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková vám dělala společnost na Českém rozhlase Plzeň a dneska mají svátek Naděždy, tak určitě nezapomeňte popřát.
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadlo Dialog v Plzni láká od 19 hodin na komedii Manželský čtyřúhelník na horách. V obřadní síni radnice ve Starém Plzenci se uskuteční přednáška na téma Staroplzenecký boj za práva. Od 18 hodin se zájemci dozví například, jak starý Plzenec usiloval o svá mateřská práva a jaké osobnosti a události formovaly právní postavení města. V plzeňské katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky se uskuteční 8. varhanní koncert. Slavné písně, árie a známé skladby světových mistrů zazní od 17 hodin. Kinocirkus Sušice uvede dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Snímek o výtvarníkovi, performerovi a hudebníkovi bude k vidění od 8 večer. V Měšťanské besedě v Plzni vystoupí od 19 hodin Mirek Kemel Trio. Na Selské návsi v plzeňských Černicích začíná festival mini pivovarů Slunce ve skle, a to pivovarů především z Čech. Festival v areálu pivovarského dvora potrvá do této soboty. A v posluchárně pavilonu číslo 63 v areálu bývalé vojenské nemocnice v Plzni na Borech se uskuteční další setkání v rámci cyklu přednášek pro širokou veřejnost Fakultní nemocnice Plzeň. Přednáška začíná v 17 hodin a je věnovaná tématu srdce. Tolik tedy zdravotně kulturní servis, abyste věděli, kam dneska zajít. Tak se dobře bavte, no a tady je pro vás James Blunt. Tak přejeme taky pěkné odpoledne.

Plzeň za 2,5 roku inkasovala 16 milionů korun od stavebníků, kteří ve městě postavili byt nebo dům bez dostatečného množství parkovacích míst. Jak je možné stavět bez parkovacích míst a kam Plzeň vybrané peníze dává, to probereme v odpoledním vysílání s naším reportérem.

0: Pokud žijete v Plzni a ve vaší ulici se staví nové byty, možná se ptáte, kde budou noví obyvatelé parkovat. Zvláště pokud se jedná o lokalitu, kde je už teď parkovacích míst málo. Téma je to aktuální a tak jsme se na něj zaměřili. A to ve chvíli, kdy plzeňské zastupitelstvo na svém posledním jednání vyšlo vstříc dalším stavebníkům, kteří plánují postavit ve městě dům nebo byt bez parkovacího místa. Aktuálně platné zákony a z nich vycházející pravidla to umožňují. Podrobnosti zjišťoval redaktor Lukáš Milota, který je teď se mnou ve studiu. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Lukáši, pokud někdo v Plzni staví dům nebo byt, musí postavit i parkovací místo?
1: No, měl by. Tady je třeba si uvědomit několik věcí, trošku se na to podívat z více pohledu. Podle zákona o obcích musí město Plzeň hájit zájmy občanů, tedy i ten zájem, veřejný zájem, zajistit dostatečné množství parkovacích míst pro obyvatele a návštěvníky města. Povinností stavebníka bytu nebo domu podle platné legislativy je vytvořit odpovídající počet nových parkovacích míst. Toto nemusí splnit, pokud to územně technické nebo stavebně technické důvody neumožňují. Zkrátka pokud není kde ta parkovací místa v té lokalitě postavit. Jak uvedl ředitel technického úřadu Hynek Tomášek, na případy, kdy stavebníci stavěli byty a domy a nestavěli parkovací místa, si občané opakovaně na magistrátu stěžovali. Rada města Plzně proto v lednu 2024 vymyslela řešení a schválila a letos v březnu novelizovala pravidla, jak při stavbě bytů a domů bez parkovacích míst postupovat. Princip popisuje mluvčí magistrátu Eva Barborková.
2: Jde o to, že ve chvíli, kdy stavebník není schopen vlastně zajistit parkovací místo, může odvést finanční prostředky do rozpočtu města Plzně. Ve chvíli, kdy se jedná o přístavby, nástavby, tak tam se platí částka 150 tisíc korun bez daně. Ve chvíli, kdy dochází k zástavbě pro luk, to znamená novostavbou, tam se platí částka 250 tisíc korun.
1: A já doplním, že je to částka za jedno nevybudované parkovací místo.
0: Jaká je tedy praxe, jak se stavebníci s městem vůbec domlouvají?
1: Platby vyplývají ze smluv o spolupráci, které město uzavírá právě se stavebníky. No a tím se zavazuje město, že nebude kvůli chybějícím parkovacím místům napadat stavební řízení u daného domu nebo bytu. Takové smlouvy město uzavírá nově se stavebníky bytů nebo domů, konkrétně v Doudlavecké ulici, v Čelakovského ulici, v Kazňovské ulici nebo v Mánesově ulici na Jižním předměstí. No a těmito platbami tak Plzeň získává peníze do rozpočtu, tedy když nevznikají místa parkovací, tak alespoň z toho má město nějaký prospěch. A od března 2024 tak město vybralo na základě těchto pravidel přes 16 milionů korun. Plzeň tímto způsobem naplňuje ten veřejný zájem, že zajistí parkovací místa. Peníze totiž podle mluvčí Evy Barborkové investuje právě do budování nových parkovacích míst.
2: V současné době je využitost té částky, která přesahuje více než 16 milionů korun, zhruba 10,8 milionů korun. Konkrétně je to například na parkovací

Na Českém rozhlase Plzeň byl Jiří Korn a zítra dopoledne tady bude štěnovický cestovatel Radim Theodor Bílek. Ten má za sebou expedici v Pobaltí, navštívil Litvu, Lotyšsko a Estonsko a jak jeho dobrým zvykem cestoval na motorce. Přijde nám o tom vyprávět zítra dopoledne po 10. hodině. Připravit si už můžete vaše inzeráty. Tržiště otevřeme 3 minuty po 3:15. Teď Beatles. When I

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Na Českém rozhlase Plzeň otevíráme rozhlasové tržiště. Vaše inzeráty volejte na naše číslo 221 554 222 a můžeme začít prodávat, kupovat a měnit. Dobrý den, jste první na řadě.
4: Dobrý den, prodal bych pěkné dětské kolo, velikosti kol jsou 16 a dále bych prodal horské dámské kolo, velikosti kol 16. Velmi levně, je to na Tachovsku. Mám to po vnoučatech. 603 telefon 960 491.
3: 603 960 491. My vám moc krát děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou. Pokračujeme v rozhlasovém tržišti. Řada je na vás. Co máte na inzerátu?
5: Dobrý den. Prodám hoblovku bez protahu tovární výroby. To je jeden. Druhé je nabíječku, startovací vozík, novej, nepoužitej, ještě záruce. A za třetí vojenskou polní výheň. Všechno ceny dohodou na telefonu 737 319 272 Domažlicko.
3: Domažlicko 737 319 272 je váš kontakt. I my vám děkujeme za zavolání. Mějte se krásně, naslyšenou. Na Českém rozhlase Plzeň pokračujeme s vaším inzerátem. Povídejte.
6: Dobrý den. Prosím vás, prodáme holoubky chocholatý. A můžou být i přes zimu venku. A dále Andulky Texas, je to řada žlutých a je to na telefonu 723 921 678, Horšovský Týn. Děkuji.
3: Horšovský Týn 723 921 678, tolik tedy vaše telefonní číslo. Naslyšenou a teďko budeme poslouchat váš inzerát. Dobrý den.
7: Dobrý den, já bych rád prodal 3 kamenná koryta na Nepomucku. Je to i s nakládkou a cena by byla dohodou. Je to na telefonu 602 408 444. Pakuji telefonní číslo 602 408 444. Děkuji za inzerci.
3: Nemáte vůbec zač. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. A teď už máme na telefonu vás. Pěkné odpoledne.
8: Dobrý den, prosím vás pěkně, měla bych na prodej jedničkovou Škodu Fabii po obsahu 1,2. Je to má 190 tisíc kilometrů. Na automobilu byla prodaná nová STK a cena by byla 28 tisíc. A jestli ještě můžu, tak bych měla v nabídce motorku ČZ-u typ 450. Je bez dokladů, ale je v originálním stavu a cena by byla 40 tisíc. To vše na telefonním čísle 602 357 495. Opakuji kontakt 602 357 495 a jedná se o lokalitu Domažlicko. Děkuji.
3: To jsem se chtěl doptat, takže Domažlicko, děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Mám tady ještě jeden inzerát, prodám dříví palivové délky půl metru, dále jsou to fošny 4 cm, jasan, borovice, smrk a lípa, no a prodám taky různé řemeny na kombajn E512 a E514. A do třetice prodám zrnomet. Vše je v plánici a volat můžete na telefon prodávajícího 721 775 756, zopakujeme číslo 721 775 756. Tolik je čtvrteční rozhlasové tržiště, to další zítra v pátek odpoledne, zase dáme po 3/4 na 3.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Statistici sbírají data od českých farmářů, zjišťují údaje o počtu pracovníků nebo využití zemědělské půdy. Ceny pohonných hmot v Česku dál rostou. Zítra bude oblačno, přechodně skoro zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Český statistický úřad zahájil sběr dat v rámci integrovaného šetření v zemědělství Agrocenzus. To pravidelně a povinně probíhá ve všech členských státech na základě požadavků Evropské unie. Vybrané zemědělské podniky a hospodařící zemědělci se zpravodajskou povinností mohou do 12. října vyplňovat údaje v elektronickém výkazu na portálu Respondenta. Týká se to také stovek hospodařících zemědělců a zemědělských podniků v Plzeňském kraji. Cílem je získat přesný přehled o tom, v jaké kondici se náš zemědělský sektor aktuálně nachází, pokračuje místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.
2: Údaje od českých farmářů ukáží, jak si české zemědělství stojí v evropském kontextu. Poslouží také pro hodnocení a nastavování zemědělské politiky a podpor na národní i evropské úrovni.
1: Fakultní nemocnice Plzeň pokračuje v cyklu přednášek pro širokou veřejnost s názvem Zdraví máme jenom jedno. Letošní čtvrté setkání je věnováno tématu srdce a začne dnes v 17 hodin v posluchárně v pavilonu číslo 63 v areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech. Lidé se dozví například to, jak snížit riziko infarktu myokardu anebo jak správně pečovat o své srdce. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů, litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dříve rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Rusko znovu zaútočilo drony na cíle blízko polské hranice. Oznámil to premiér Donald Tusk i operační velitelství polských ozbrojených sil. Zasažený byl cíl asi 4 kilometry od hranice. Do vzduchu na východě Polska také vzlety polské stíhačky. Ty preventivně dohlížely na bezpečnost polského vzdušného prostoru.
3: Velmi blízko polské hranice, nedaleko Jahodina, tedy blízko do Rohusku, znovu zaútočili, pravděpodobně na benzínovou stanici. Byl to masivní výbuch a vystartovali také naše vojenské letouny.
4: Řekl k ruskému dronovému útoku na západní Ukrajinu polský premiér Donald Tusk. Kvůli ruskému útoku dostali obyvatelé Lublinského a Podkarpatského vojvodství upozornění o činnosti polského letectva. V oblastech blízko hranic také zněly sirény. Jedná se o druhý podobný incident v krátké době. V neděli ruské proudové drony zasáhly blízko hranic s Polskem lokomotivu, vlaku a čerpací stanici. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisty Plzně čeká večer vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude v 21 hodin vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria chce zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné i domácí bilanci v této sezóně. Mluví o tom plzeňský trenér Radoslav Kováč.
5: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2 z 6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všecko pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který od první minuty jde za vítězstvím.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v údolích ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, a to i na horách. Zítra bude oblačno, přechodně skoro zataženo, ojedinělé přehánky nebo slabý občasný déšť. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý jihozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala v Domažlicích v ulici Chrastavická a v Tachově stále pozor na nehodu v ulici Pivovarská, i tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: seriálu Příběhy nejen šumavské vám dnes představíme kamennou galerii, kterou na podzim roku 2018 objevili pracovníci Muzea královského hvozdu v Mírsku. Vítejte u další hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň a tohle byla pozvánka na Šumavu. Tak zůstaňte s námi a vydáme se tam po dalších písničkách. Teď je tu kapela Jelen. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Šumavské lesy skrývají mnohá tajemství. Některá z nich vydají třeba až po 150 letech. Například kousek lesa na jihovýchodním svahu mezi vrcholy Můstek a Prenet na Železnorudsku vydal svá tajemství datující až do poloviny 19. století. Jedná se o několik desítek volně ležících kamenů, do kterých jsou vyryté nápisy a kresby. Na místo vás teď vezmou Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Nejen šumavské. Panáček v cylindru, paní s pírkem na hlavě, lesní zvěř, hodinové ciferníky, nápisy, zkratky a letopočty, z nich jeden z těch nejstarších odkazuje na rok 1864. To je popis jen několika málo ornamentů vyrytých do větších či menších balvanů, vystupujících ze země v prudkém svahu pod hřebenem mezi vrcholy Můstek a Prenet.
2: Těch balvanů by mělo být něco přes 30 a autoři rytin jsou neznámí bezejmení předci. Je jisté, že mnohé z ornamentů pocházejí z druhé poloviny 19. století, ale některé jsou novější, z doby druhé světové války.
1: Tuto kamennou galerii přitom teprve nedávno, na podzim roku 2018, objevili spolupracovníci muzea Královského hvozdu v Nýrsku. A jak to bývá, dovedla je k tomu náhoda.
2: Spolupracovník z muzea Ladislav Kur našel na východním svahu Prenetu asi 180 cm vysoký kámen s nějakými vrypy. Mohlo by se snad zdát, že na patě je značka kameníka a římská číslice 2.
1: Po tomto nálezu začali nýrští muzejníci propátrávat okolí a poptávat se, zda někdo nemá informace, o co by se mohlo jednat. Při této skoro detektivní práci narazili na člověka, který asi před 20 lety kámen s vyrytými obrázky našel a odvezl z lesa.
2: Odkázal je na místo na jihozápadním úbočí Můstku, kde asi po hodině procházení prudkého svahu našli první kámen s vyrytými obrázky. Pak následoval druhý a třetí. Tehdy při první výpravě našli asi 7 kamenů s vyrytými obrazci, nápisy a letopočty.
1: Kdo a proč vyrýval do kamenů různé výjevy je záhadou. Je ale pravděpodobné, že v polovině 19. století mohla být na tomto svahu pastvina, čemuž napovídá i spousta snosů, kamenných pyramid a vyskládané kamenné terasy.
2: A tak se dá předpokládat, že si tu pasáčci krátili dlouhé chvíle při pasení dobytka právě rytím do obnažených kamenů. Podobně to tak mohli mít i němečtí vojáci za druhé světové války, kteří sloužili na protiletecké hlásce na Můstku.
1: Je otázkou, kolik zde původně leželo kamenů s vytesanými obrázky a nápisy. Určitě jich bylo více, než kolik jich bylo nalezeno před lety. Pravděpodobně si některé z nich mohli domů odnést lidé, kteří je tu v průběhu desetiletí našli. A také v nedávné době zde probíhaly práce v lesích, při kterých bylo množství kamenů vytrhnuto, převráceno, zahrnuto do provizorní cesty a jinak poničeno mechanizací.
3: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Duran Duran byla na Českém rozhlase Plzeň. My vám přejeme pěkné odpoledne a už teď můžete volat do naší soutěže. Máme tady číslo 221 554 222. Jsou tu pro vás dvě vstupenky na Haydnovy hudební slavnosti na Lobkovickém zámku v Křimicích. Ty se konají 20. září, což je už tahle neděle.
1: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
0: No a my se podíváme na to, kdo se nám dovolal. Pěkné odpoledne, Richard Jendovský, Český rozhlas Plzeň.
2: Dobrý den, Marie.
0: Marie, odkud voláte?
2: Z Rokycan.
0: Z Rokycan voláte. Dobře, poslouchala jste před chvilkou příběhy nejen šumavské?
2: Neposlouchala, sice jsem to, neposlouchala jsem to.
0: Dobře, no tak ale ta otázka bude o tomhle seriálu, který byl asi také před 5 minutami. Tak otázka zní, co vydal kousek lesa na jihovýchodním svahu mezi vrcholy Můstek a Prenet na Železnorudsku? Když jste to neslyšela, tak budete chtít určitě možnosti.
2: Ano, děkuji.
0: Tak buď to byla nalezena kostnice plná kostí, nebo bylo nalezeno několik desítek volně ležících balvanů, do kterých jsou vyryté nápisy a kresby a je to taková takzvaná kamenná galerie, a nebo to byly vzácní trilobiti?
2: Já bych řekla to Bčko.
0: Bčko byste řekla?
2: Ano.
0: Dobře. Tak jste to typla správně, já vám moc gratuluji, zůstaňte prosím na telefonu a domluvíme si předání ceny. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji moc krát.
0: A my posíláme další písničku na dnešní odpoledne a bude to Iveta Bartošová s písničkou Nápis.

0: září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Plzeň.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kde jsou asi mraky, když je zrovna jasná obloha?
1: Vypaří se.
2: Oni jsou někde jinde, třeba v Ukrajině. Takže jsou třeba v Americe.
3: Třeba ve vesmíru.
4: Ve vodě.
5: V domu.
6: Ve škole.
7: Za sluncem.
8: Někde, kde je nějaký dům a je tam díra.
9: Ahoj, rádio!
0: Český rozhlas Plzeň.

Tady je Český rozhlas Plzeň, pěkné čtvrteční odpoledne. Přes 30 památek letos usiluje o takzvaného památkářského Oscara, tedy cenu Patrimonium pro futuro. Jsou mezi nimi i dva zástupci z Plzeňského kraje. Víc nabídneme v dalších minutách našeho vysílání.

0: Památkáři hledají nejlepší projekty péče o památky a hlasovat pro ně může i laická veřejnost. Na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, takzvaného památkářského Oscara, je letos nominovaných přes 36 památek a počinů v oblasti památkové péče z celé republiky. Dvě z nich jsou z Plzeňského kraje. Zborník Klatovského muzea a taky obnova strojní historické cihelny v Boubíně, které hrozila demolice. V roce 2021 ji ale koupil nový majitel a vrátil ji její původní podobu, i když prvotní záměr měl úplně jiný.
1: Celý ten areál je kulturní památka. A tyto tři budovy jsou taky kulturní památka. Hmm.
2: A to už mi vysvětluje majitel tohoto areálu, soukromý zemědělec Miroslav Boček.
1: Je to vlastně strojní komorová cihelna a je to jediná takhle dochovaná komorová cihelna v České republice.
2: Když se podíváme tady na tu první budovu, u ní je obrovský komín, je nádherně nabílená. Zdi vidím, ty mají tak metr a půl.
1: Ano, to jsou. Ano, pojďte dovnitř. Tam jsem první objekt, byla ta vlastní dvoukomorová pec.
2: Aha, takže teď jsme jako v peci.
1: A teď jsme přímo v té jedné peci. Aha. Tady se naskládalo zhruba 10,5 tisíce cihel, které se potom vypálily.
2: Takže z té vede ten 17-metrový komín. A co ty další dvě budovy?
1: Ty kolny byly na sušení cihel. Celý ten výrobní proces byl takový, že od jara do podzimu, kdy to bylo možné, se lisovalo a dávali se sem do kolen, aby se sušily cihly. Na podzim se kopalo ta hlína, aby přes zimu přemrzla. V zimě se pálilo a na jaře se začalo zase lisovat cihly do forem.
2: No, vy jste soukromý zemědělec, toto je oprava historické památky.
1: Prvotním cílem vlastně nebylo vůbec záchrana památky. Jo, já jsem scháněl objekt na uskladní zemědělské techniky.
2: Kdy tedy padlo to rozhodnutí, že ne, že to prostě opravíte do toho původního stavu?
1: V průběhu té stavby. Já to rozhodnutí prostě vyšlo tak nějak jako postupně. No. Já měl štěstí na lidi.
2: Vy jste tady z Boubína, takže vlastně Boubína. Vy tu stavbu znáte od malinka.
1: Jo, určitě. Vlastně ještě i pamatuju ten provoz. Ten se skončil v 85. roce, takže ještě i já pamatuju ten provoz jako malý dítě.

0: Nejhorší bylo ale vyklízení.
1: Tady to všechno, to bylo úplně totálně zarostlý.
0: A tam v té koloně bylo tolik bordelů, že tam taky nebylo možné projít.
2: A spoustu práce vlastně.
3: A když jste si při svojí práci ještě našel čas tady na to teda?
1: Taky takhle vyšťavený jsem tam v životě nebyl. Ty 4, vlastně 5 let, skoro 2025 vlastně, jsme končili 20. prosince, to si pamatuju, a já jsem nechtěl asi 2 měsíce, 3 měsíce cílnu vůbec vidět.
3: Ale když se dneska podíváte jako na to, co jste dokázal, tak...
1: Jo, je to hezký, je to dobrý pocit, no. Ale říkám, něco mi to vzalo, něco mi to dalo.
3: A když teda říkáte, že to bude funkční, zkusíte někdy tady vypálit nějakou cihlu?
1: Vypálit nevím, ale zatopit určitě.
4: Opravená cihelna má dnes podobu z roku 1936, včetně strojního zařízení. A nominovaná je na cenu Patrimonium pro Futuro. Národní památkový ústav je vyhlašuje od roku 2014 a dosud ocenil přes 100 zachráněných památek, říká mluvčí památkářů Markéta Slabová.
5: Vznikla proto, abychom mohli ocenit nejen samotné památky a jejich obnovu, ale především konkrétní lidi, kteří se o jejich záchranu, restaurování, obnovu nebo prezentaci zasloužili.
4: A tuto odbornou cenu doplňuje i anketa Památky děkují. Lidé v ní můžou nominovaným projektům posílat své hlasy online. Z Boubína Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň,

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň a kapela Kryštof tady byla s písničkou Naviděnou. My se spíš budeme loučit pozdravem naslyšenou, protože už za 11 minut tady bude 16. hodina. Do studia přijde Štěpánka Zíková se zprávami a protože dneska bude hrát Viktorka Plzeně Evropskou ligu, tak na dnešní úvodní duel dohlednou i policisté a strážníci. Víc se dozvíte ve zprávách. No a po nich bude Humoriáda s novinářkou a spisovatelkou Marií Formáčkovou, tak se dobře bavte. Richard Tendovský se loučím, pěkné odpoledne a naslyšenou zítra.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že bod s nejnižší nadmořskou výškou v Plzeňském kraji je v obci Čilá na Rokycansku? Jedná se o hladinu řeky Berounky. Nachází se ve výšce 250 metrů nad mořem. Řeka v tomto místě opouští území Plzeňského kraje.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na večerní úvodní duel plzeňské Viktorie v Evropské lize dohlednou policisté a strážníci. Nová lávka překlene v sobotu Rokycanskou ulici v Plzni. Zítra bude oblačno, přechodně skoro zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 22 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzni v Dusan aréně se večer hraje utkání ligové fáze Evropské ligy mezi mužstvy Viktoria Plzeň a belgickým Royal Union Stanežiloas. Utkání začne v Štruncových sadech v 21 hodin. V pohotovosti budou pořádková dopravní i cizinecká policie, zásahové jednotky, kriminalisté, dronaři a antikonfliktní tým. Jak se chovat na stadionu a mimo něj, připomíná policejní mluvčí Michaela Reindlová.
2: Připomínáme zákaz používání pyrotechniky a zahalování obličeje. Dále bychom chtěli upozornit, že před vstupem do sektoru hostujících fanoušků budou umístěny plotové prvky, jejichž účelem je oddělit fanoušky jednotlivých klubů a zabránit jejich případnému kontaktu. Žádáme proto návštěvníky, aby respektovali vymezení jednotlivých prostor a pokyny policistů a pořadatelské služby.
1: Policie doporučuje pro cestu na stadion použít raději městskou hromadnou dopravu. Nad Rokycanskou třídu v Plzni, která přivádí do města dopravu ve směru od Prahy, položí v sobotu Jeřáb postupně díly nové lávky pro chodce a cyklisty. Lávka nahradí bývalý, nevyhovující a nevyužívaný podchod a propojí sousedskou a rodinnou ulici. Práce začaly už na jaře a zahrnovaly také zasypání podchodu, přeložení sítí a další úpravy. Jak informoval magistrát, sobotní usazování konstrukce si vyžádá omezení dopravy. Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá to z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech, naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. V uplynulém týdnu podle Českého hydrometeorologického ústavu nadprůměrně pršelo. České dráhy za letošní půl rok vydělaly přes 2 miliardy korun. Jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. V plusu skončily všechny její společnosti, včetně nákladního dopravce ČD Cargo, které bylo v posledních letech ztrátové. K výsledku nejvíce přispěla osobní doprava. České dráhy za letošní půl rok přepravily 85,5 milionu cestujících, nejvíce od roku 2019.
0: Sport.
1: Duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům americkým zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tyjenovi. Utkání začne v O2 aréně zítra v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona rozhodl o tom los.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno a nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte oblačno, přechodně skoro zataženo, ojedinělé přehánky a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách bude 14 až 17. Povane slabý jihozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Osobní auto bouralo s motorkou na silnici u obce Čímice na Klatovsku. Na silnici 230 u Ostrova u Stříbra na Tachovsku se také stala dopravní nehoda a silnice je tam uzavřena. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
3: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysoké Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysoké Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky. Není to krásné?
0: Je to krásné. Jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch jezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničím jiným nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi. Ano,
1: to je od mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: skleníčka
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivý. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prve ptal?
2: Když jste
4: pokud
2: spora...
4: já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostové stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdraví vás oba dva Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky,
5: jo,
2: fanoušky.
5: Jo, kamarádi po hlase.
2: Tak, v rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující to super. Jo, vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí. Ano, děkujeme.
8: Ano, no.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava.
2: Hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle. A srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik, prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. kolik chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jestat odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to. No a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: No, je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
10: Ne, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: O jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, hod. Nejdám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty schovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak to mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý, že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie, jsem ožralý jako prase. ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha,
2: a
1: takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMS-ka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská, no sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné profilně na odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, jinak s váma musím souhlasit, protože jak jste říkal přesně,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že
6: jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotu je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Ale dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo, berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledíme váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
5: Nashledanou, dobré odpoledne.
8: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.

0: Vaškovou.
1: Já vás také zdravím.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
0: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
2: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
3: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Formáčková.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
2: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
4: Já vás zdravím, Jirka Světavý. Ano. Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako a souhlasím, doplnej a jdu na pizzu. Mějte
1: super,
4: se krásně.
1: Super, tak dobrou chuť.
2: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
4: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
1: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
4: Budeme tak, když jsou, co
1: to je pravda.
2: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédi Šulisty. Ano, šibeně holkou. Tak děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko,
1: mě už... Ano, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám dynil, soudruhu, řediteli jsem našla. Zlatka. Ano, prosím, a ty koukáš.
0: Děkuji.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
1: Prosím, soudruži, tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje, já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruži.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No, a co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte
1: chcete
0: se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím,
1: jenom prosím, tak mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řekl, já si dovolím připomenout, že mám ve skříně ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá
1: ano.
0: odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku ano, a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
1: Jo.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidá. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mm-hmm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hrajiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marí hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když se hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
5: Plzeň,
3: krásná Plzeň, krásná.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc. Mirka,
1: naschledanou,
5: Plzeň.
1: Díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Chci hlasovat za Ačko.
1: Ačko, máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den, naschledanou.
3: Vám taky.
1: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den,
7: pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si i váš hlas a děkujeme.
7: Marcela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva, paní
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak
3: zdravíme.
1: Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, tedy moje
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Gut.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
10: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dort. A že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
12: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so. Tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
12: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
10: Já to nemůžu. Řekněte mu, že to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
12: So viel Mühe.
9: To není možné.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Gasthaus. Do pičic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
10: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak přesedím.
10: Já říkno, nepoučujte mě, to já vím.
9: Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já
10: to
9: podržím, no.
10: Víte, jak já rád dlabu, ne, co?
9: No, no, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat, podívejte se.
9: Špunty.
1: A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví eine Stamperdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Západočeská univerzita v Plzni otevřela nové bezpečnostní centrum. Benzín v Plzeňském kraji za týden mírně zlevnil a nafta trochu zdražila. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Koalice chce veto přehlasovat. Zítra bude oblačno, přechodně skoro zataženo, ojediněle přehánky a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Západočeská univerzita v Plzni posiluje bezpečnost. Před začátkem akademického roku zprovoznila nové dohledové centrum, které nepřetržitě sleduje dění v univerzitním areálu. Díky tomu mohou pracovníci ostrahy rychleji reagovat na mimořádné situace, říká univerzitní mluvčí Andrea Čandová.
2: Co je nejdůležitější, my to přidáváme postupně. Detektory zvuku, detektory výstřelu, detektory panických výkřiků. A to, co teď tady máme, máme to nejenom místě. Je to prostě velín, je to dohled, jsou to kamery. Máme systém KIS. Když se něco bude dít, budou rozmisťována další a další tlačítka pro nějaké oznámení netradičních situací a tak dále. Takže jako je to takový modulární systém, který postupně rozšiřujeme.
1: Univerzita také začala s modernizací kamerového systému za 5 milionů korun. První etapa má být hotová do konce letošního roku. V Plzeňském kraji za týden mírně zlevnil benzín a nafta trochu zdražila. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 44 korun 19 haléřů. Před týdnem byl o 16 haléřů dražší. O 23 haléřů zdražila nafta, za litr řidiči dají průměrně 48 korun a 9 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nejlevnější benzín v kraji prodávají teď na Domažlicku a na jihu Plzeňska. Nafta je také nejlevnější na jihu Plzeňska a nejvíce platí za pohonné hmoty motoristé na Tachovsku. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, oznámil to Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
3: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohli jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
4: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
5: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
3: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995.
0: Sport.
1: Basketbalisté Plzně se po 14 letech vrací do nejvyšší soutěže. Na úvod přivítají v hale Lokomotivy v 18 hodin Děčín. Trenér Západočechů Jaroslav Lejsek věří, že jeho svěřenci budou v průběhu ročníku stále zlepšovat své výkony.
6: My víme, že nebudeme nejlepší v září, jsme jako připravení na to, že máme spoustu věcí, co se musíme naučit, ale chceme být každý zápas a každý týden lepší a lepší a ty věci, které nám třeba nebudou na začátku fungovat, aby nám v prosinci fungovaly. Takže chceme být mladý český tým, který bude atraktivní, který bude mít emoce. Chceme, aby ty lidi se s tím dokázali spojit, aby věděli, že když přijdou do haly, že to bude zábava.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v údolích ojedinělé mlhy, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, a to i na horách. Zítra bude oblačno, přechodně skoro zataženo, ojediněle přehánky nebo slabý občasný déšť a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách bude maximálně 17. Povane slabý jihozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na silnici 191 u obce Neurazy na jižním Plzeňsku. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Ano, je 17 hodin a 5 minut, u mikrofonu je s vámi Roman Stupka a začíná přehled událostí dne, tak jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň. A tak vám už za chvíli Štěpánka Zíková řekne ve zkratce, o čem to dnes bylo, a pak to postupně budeme rozvíjet. No a počítá se i s telefonátem meteorologům, aby nám řekli, co nás po včerejším přechodu studené fronty dál čeká. Taky nadále příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Štěpánka Zíková.
2: Hezké odpoledne. Český statistický úřad zahájil sběr dat v rámci integrovaného šetření v zemědělství Agrocenzus. To pravidelně a povinně probíhá ve všech členských státech na základě požadavků Evropské unie. Co mají údaje ukázat, řekne Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Lidé mohou hlasovat o ceně památky Děkuji za péči o kulturní dědictví. O takzvaného památkářského Oscara usiluje 36 projektů. Organizátoři cenu udělí 20. října. Hlasování veřejnosti bude na webu NPU pokračovat do 20. září. Hlasovat je možné i pro dvě památky z Plzeňského kraje. Je to sborník Klatovského muzea a obnova strojní historické cihelny v Boubíně, které hrozila demolice. V roce 2021 ji ale koupil nový majitel a vrátil ji její původní podobu. Prvním soupeřem fotbalové Viktorie Plzeň v ligové části Evropské ligy je dnes belgický celek Royal Union Saint-Gilloise. Utkání začne ve Štruncových sadech v 21 hodin. Pozornost mu budou věnovat i plzeňští strážníci a policisté. Pohotovosti budou pořádková, dopravní i cizinecká policie, zásahové jednotky, kriminalisté, dronaři a antikonfliktní tým. Západočeská univerzita v Plzni spouští novou aplikaci pro studenty. Najdou v ní rozvrhy, průměr známek a informace o kreditech, ale i jídelníčky obou plzeňských menz. Aplikace nabízí také přehled různých kulturních a dalších univerzitních akcí. Navíc studenty upozorní na krizové a mimořádné události.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Údaje od českých farmářů ukáží, jak si české zemědělství stojí v evropském kontextu. Poslouží také pro hodnocení a nastavování zemědělské politiky a podpor na národní i evropské úrovni.

0: Regionální stopař.
1: Porovnat stav zemědělství na Plzeňsku s ostatními kraji i státy Evropské unie a správně nastavit dotační politiku, tak to jsou hlavní cíle celoevropského šetření Agrocensus 2026. Jak probíhá takový sběr dat mezi farmáři v našem regionu a kam se mohou v případě potřeby obrátit? To už nám řekne regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Český statistický úřad odstartoval celostátní sběr dat v rámci integrovaného šetření v zemědělství známého jako Agrocensus. Zjišťování se týká stovek hospodařících zemědělců a zemědělských podniků po celém Plzeňském kraji. Cílem je získat přesný přehled o tom, v jaké kondici se náš zemědělský sektor aktuálně nachází. Pokračuje Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.
3: Údaje od českých farmářů ukáží, jak si české zemědělství stojí v evropském kontextu. Poslouží také pro hodnocení a nastavování zemědělské politiky a podpor na národní i evropské úrovni.
1: Jirko, jakých tedy oblastí se otázky týkají a co všechno musí zemědělci u nás v kraji vykazovat?
2: Není toho málo. Statistici zjišťují velice podrobné údaje o výměře, využití zemědělské půdy, stavech, ustání hospodářských zvířat nebo o nakládání se statkovými hnojivy. Sleduje ale také podíl ekologického hospodaření a nebo strukturu pracovníků na farmách. Důležité je, že úplně stejné dotazy letos zodpovídají zemědělci v celé Evropské unii od Domažlicka, Klatovska až po Finsko či Portugalsko.
1: No a jakou formou tedy mají zemědělci z Plzeňska tyhle informace dodat a dokdy vůbec?
2: Moderně, digitálně. Vybrané subjekty z regionu dostali výzvu do svých datových schránek a výkazy vyplňují elektronicky na portálu respondenta a adrese výkazy.cz. Formulář je přizpůsobený tak, že zobrazuje jen otázky pro konkrétní hospodářství a šetří tím farmářům čas. Jak pro Český rozhlas uvedl Sixta?
3: Statistické zjišťování jsme se snažili našim zemědělcům maximálně zjednodušit využitím řady administrativních údajů, které zemědělci už státu poskytují. Přesto ale žádáme o řadu nových informací, které nejsme schopni jinde zjistit, abychom mohli poskytnout co nejpřesnější obrázek o situaci domácího zemědělského sektoru.
2: Uzávěrka je 12. října. Pokud si někdo nebude vědět s čímkoliv rady, tak velice ochotně pomohou odborníci z krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni.
1: Říká Jiří Trnka. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Včera nás přecházela studená fronta, užili jsme si trochu deště, trochu se nám ochladilo a teď čekáme klidné a pohodové počasí. Otázka je, jestli nám ho slíbí Josef Cink z Meteorologického ústavu, kterého teď zdravím. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne nebo hezký podvečer. Tak v noci na zítřek to bude bezproblémové, čeká nás polojasno až oblačno beze srážek, k ránu se v údolích především poblíž vodních zdrojů mohou vytvořit ojedinělé mlhy. No a co se týká teplot, tak ty nejnižší minima zítra klesnou na 10 až 7, na horách očekáváme ty ranní teploty mezi 8 až 5 stupni Celsia. No a ten zítřejší den nás čeká o něco více oblačnosti než dnes. Zítra tedy v pátek bude po celý den převažovat oblačno, během dne může být přechodně až skoro zataženo, no a oproti dnešku se již mohou objevit navíc i spíše, ale jen o jedinělé lokální slabé přehánky na řadě místce, tak se srážkami nesetkáme prakticky vůbec. No a večer se pak ta oblačnost tím denním chodem nebo denním vývojem bude opět protrhávat a obloha se nám bude postupně vyjasňovat. Co se týká teplot, tak ty nejvyšší denní teploty zítra očekáváme mezi 19 až 22 stupni v 1000 metrech na horách. Zítra naměříme hodnoty kolem 15, no a vítr tempované zítra zpočátku slabý, během dne pak mírný západní až jihozápadní se rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Takže když to vezmeme zhruba, pohodové počasí to bude, co?
2: Dá se říci, že ano.
1: Josef Cink, děkujeme, naslyšenou.
2: Přeji hezký večer, naslyšenou.

0: čem se mluví.
1: V roce 1979 vznikl Klub českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň a jeho současná předsedkyně paní Monika Tenglerová je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví?
1: Začněme, paní Tenglerová, historií toho klubu, kdy vznikl, proč vlastně, kým byl založen a jak se postupně vyvíjel do té současné podoby.
2: Klub turistů Fakultní nemocnice v Plzni vznikl díky jisté paní Růženě Harlasové, bývalé zaměstnankyně, která by letos měla 100 let, a ta pořádala v odborové organizaci autobusové zájezdy pro zaměstnance, tudíž měla zkušenosti, měla elán a spolu s turistickým nadšencem docentem Pajchlem a paní Věrou Melounovou, také zaměstnanci fakultní nemocnice, přišli na myšlenku vlastně založit klub turistů pod fakultní nemocnicí. Bylo to tedy v roce 1979. No a letos má náš klub 47 let od založení. Členy klubu byli ze začátku hlavně teda samozřejmě zaměstnanci, ale postupně přibývalo i cizích členů a dneska mám velkou radost z toho, že je nás 122.
1: Jak dlouho jste členkou Klubu českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň vy a jak dlouho vykonáváte tu funkci předsedkyně?
2: Já jsem, myslím si, tak 10 let jako členka a teď 5 let vedu funkci předsedkyně po právě paní Melounové, kterou jsem zmínila.
1: No a možná, že bychom měli doplnit, že samozřejmě také ve fakultní nemocnici Plzeň pracujete. Ta historie Klubu českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň je už poměrně hodně pestrá. Vzpomeňte na některé pochody, které byly v té historii mimořádně úspěšné.
2: Jedna z prvních akcí pro veřejnost

0: je na známou plzeňskou radyni a zpátky, dělá asi 12 kilometrů a byly roky, kdy tento pochod absolvovalo 300 až 500 účastníků.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Povídáme si dnes s Monikou Tenglerovou, předsedkyní Klubu českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň. My jsme zmínili před chviličkou ten váš legendární, řekněme, pochod, ale vy pořádáte také pravidelné sobotní výlety. Řekněte, jak je plánujete, kam jezdíte nebo kam chodíte a kdo se jich účastní?
0: No, to jsou naše takové pravidelné sobotní vycházky. Ty jsou vlastně naše taková hlavní činnost. My máme mezi sebou 11 proškolených členů, respektive členek, takzvané vedoucí pěší turistiky, které nám tyto vycházky plánují, vedou a záleží jenom na nich, jakou trasu a kam si zvolí. Vycházky jsou buď kratší do 10 kilometrů nebo delší a to proto, aby samozřejmě měli možnost se jich zúčastnit všechny věkové kategorie. Tyto vycházky se plánují s určitým časovým předstihem, vždycky na čtvrtletí pod názvem. My je máme pod názvem program akcí, který pak, když je teda vytvořen, to znamená, musí tam být kdo tu vycházku vede, kolik kilometrů vycházka má, kam je a datum, tak takhle ucelený program akcí pak posíláme všem našim členům. Máme ho na našich stránkách, ve vývěskách, ve fakultní nemocnici, jak na Borech, tak na Lochotíně. A ještě bych teda k těm sobotním vycházkám chtěla říct, že není to jenom tohle naše činnost, ale děláme a pořádáme ještě jednodenní autobusový zájezd jednou ročně a potom týdenní také v podpoře autobusu a každý rok se tohle opakuje.
2: Paní Tenglerová, jsou místa, na která se opakovaně vracíte, protože je to tam prostě krásné a lidé to tam mají rádi?
0: No, některé sobotní vycházky mají svoji oblibu, to je pravda. Takže se plánují každý rok opakovaně. Ale teď například si vybavím třeba oblíbenou Šumavu, která je krásná všude. Ta se opakuje často. Potom to jsou třeba Krchleby, to je také velmi oblíbená vycházka. Tam se dá posedět, dát si dobrý koláč a samozřejmě se veze potom koláč i domů. No a je to oblast třeba Žihelska, Berounska a podobně.
1: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví s Ivou Kokešovou a jejím hostem.
2: Pozvání dnes přijala Monika Tenglerová, předsedkyně Klubu českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň. Paní Tenglerová, jací lidé jsou vašimi členy? Jsou to převážně seniori nebo lidé středního věku? Popište trochu tu skladbu.
0: Našimi členy, dá se říct, jsou převážně ženy. A to všech věkových kategorií. Poslední dobou se k nám přidávají mladší členky, ale převážná většina našich členů je 60+. Mám radost z toho, že máme mezi sebou turisty a stále aktivní turisty, kteří letos oslavili 85. výročí. Já sama jsem převzala předsednictví po paní Melounové, která oslavila 90 let a je stále naším členem.
2: Kdyby se chtěl někdo teď na základě třeba tohoto rozhovoru stát vaším členem, jak to má udělat, jaká je k vám cesta?
0: Pokud má někdo zájem, stačí mi napsat na moji mailovou adresu, já mu obratem pošlu přihlášku a veškeré informace, nebo mi zájemci občas zavolají, já jim po telefonu řeknu podmínky, domluvím se na předání přihlášky. Můj mail i telefon je na našich stránkách, anebo jak už jsem zmínila, v obou vývěskách ve fakultní nemocnici.
2: Pokud si dáte ve vyhledávači Klub českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň, určitě ty stránky najdete. Ještě vás na závěr poprosím o pozvánky na ty úplně nejbližší akce, které třeba proběhnou ještě v září nebo v říjnu?
0: Tak tento rok je před námi ještě spousta sobotních vycházek, o kterých už jsem se zmínila, ale ještě jedna velká akce je před námi a na to bych chtěla všechny pozvat. A je to podzimní setkání turistů Plzeňského kraje, a to 21.

0: 20. listopadu bude probíhat jako dostředný pochod, to znamená, že každý si volí místo startu sám, odkud chce, ale cíl je pro všechny v Malesicích u Plzně, v Malesickém dvoře, kde program bude od 10 do 16 hodin. Tímto teda všechny zvu, bude možné občerstvení, bude hrát hudba k poslechu i k tanci a my vás rádi přivítáme. Letáčky i plakátky teprve budou, všichni se všechno dozví včas. A já bych chtěla ještě na závěr, jestli dovolíte, říct něco našim posluchačům. Choďte, hýbejte se, nezůstávejte sedět sami doma. Pokud nemáte s kým, přidejte se k nám, zvolte si, vyberte si nějakou sobotní vycházku a zkuste to, třeba se vám bude líbit. A já jako zdravotník zastávám myšlenku, že chůze je ta nejjednodušší věc, kterou můžete pro své zdraví a pro své tělo udělat a nic vás to nestojí.
1: To byla předsedkyně Klubu českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň, paní Monika Tenglerová. Díky za váš čas, mějte se hezky, ať se vám daří, naslyšenou.
0: A já děkuji za pozvání, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Je 17 hodin a 50 minut, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. No a teď bude řeč o jedné ceně. Památkáři hledají nejlepší projekty péče o památky a hlasovat pro ně může i laická veřejnost. Na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, takzvaného památkářského Oscara, je letos nominovaných přes 35 památek a počinů v oblasti památkové péče z celé republiky. No a dvě z nich z Plzeňského kraje, sborník Klatovského muzea a obnova strojní historické cihelny v Boubíně, které hrozila demolice. V roce 2021 ji ale koupil nový majitel a vrátil jí její původní podobu. I když prvotní záměr měl úplně jiný.
1: Celý ten areál je kulturní památka. A tyto tři budovy jsou taky kulturní památka. Hmm.
2: A to už mi vysvětluje majitel tohoto areálu, soukromý zemědělec Miroslav Boček.
1: Je to vlastně strojní komorová cihelna a je to jediná takhle dochovaná komorová cihelna v České republice.
2: Když se podíváme tady na tu první budovu, u ní je obrovský komín, je nádherně nabílená, zdi vidím, ty mají tak metr a půl.
1: Ano, to jsou. Ano, pojďte dovnitř, tam jsem první objekt, byla ta vlastní dvoukomorová pec.
2: Aha, takže jsme jako v peci.
1: A teď jsme přímo v té jedné peci, tady se naskládalo zhruba 10,5 tisíce cihel, které se potom vypálily.
2: Takže z té vede ten 17-metrový komín. A co ty další dvě budovy?
1: Ty kolny byly na sušení cihel. Celý ten výrobní proces byl takový, že od jara do podzimu, kdy to bylo možné, se lisovalo a dávali se sem do kolen, aby se sušily cihly. Na podzim se kopalo ta hlína, aby přes zimu přemrzla. V zimě se pálilo a na jaře se začalo zase lisovat cihly do forem.
2: No, vy jste soukromý zemědělec, toto je oprava historické památky.
1: Prvotním cílem vlastně nebylo vůbec záchrana památky. Jo, já jsem scháněl objekt na uskladnění zemědělské techniky.
2: Kdy tedy padlo to rozhodnutí, že ne, že to prostě opravíte do toho původního stavu?
1: V průběhu té stavby. Já to rozhodnutí prostě vyšlo tak nějak jako postupně. No. Já měl štěstí na lidi.
2: Vy jste tady z Boubína, takže vlastně vy tu stavbu znáte od malinka.
1: Jo, určitě. Vlastně ještě i pamatuju ten provoz. Ten se skončil v 85. roce, takže ještě i já pamatuju ten provoz jako malý dítě. Nejhorší bylo ale vyklízení. Tady to všechno, to bylo úplně totálně zarostlý. A tam v té koloně bylo tolik bordelů, že tam taky nebylo možné projít.
3: A spoustu práce vlastně.
2: A kdy jste si při svojí práci ještě našel čas tady na to teda?
1: Taky takhle vyšťavený jsem tam v životě nebyl. Ty 4, vlastně 5 let, skoro 2025 vlastně, jsme končili 20. prosince, to si pamatuju, a já jsem nechtěl asi 2 měsíce, 3 měsíce cihelnu vůbec vidět.
2: Ale když se dneska podíváte jako na to, co jste dokázal, tak...
1: Jo, je to hezký, je to dobrý pocit, no. Ale říkám, něco mi to vzalo, něco mi to dalo.
2: A když teda říkáte, že to bude funkční, zkusíte někdy tady vypálit nějakou cihlu?
1: Vypálit nevím, ale zatopit určitě.
2: Opravená cihelna má dnes podobu z roku 1936, včetně strojního zařízení. A nominovaná je na cenu Patrimonium pro futuro. Národní památkový ústav je vyhlašuje od roku 2014 a dosud ocenil přes 100 zachráněných památek, říká mluvčí památkářů Markéta Slabová.
4: Vznikla proto, abychom mohli ocenit nejen samotné památky a jejich obnovu, ale především konkrétní lidi, kteří se o jejich záchranu, restaurování, obnovu nebo prezentaci zasloužili.
2: A tuto odbornou cenu doplňuje i anketa Památky děkují. Lidé v ní můžou nominovaným projektům posílat své hlasy online. Z Boubína Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
0: No a ten dnešní Den v kraji už se pomalu chýlí ku svému konci, takže ještě pár slov k zítřejšímu vysílání. Zítra ráno bude hned dvakrát řeč o sportu. Ohledneme se totiž za fotbalovým utkáním plzeňské Viktorky v Evropské lize. A také pozveme na víkendovou rally Pačejov. Turistický tip vás pak vezme do muzea v Horní Břídze na severním Plzeňsku. No pozor, zítra vám také povíme o novém samoobslužném systému na výpůjčky konví a košťat na Královickém hřbitově. Takže jistě zůstanete s námi i zítra. Každopádně za chvíli po zprávách na vás čeká dechovka v pořadu muziky. No a pak špalíček lidových písní. A Roman Stupka u toho všeho přeje i nadále příjemný poslech.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Silničáři pokládají na dálnici D5 poblíž Plzně nový cementobetonový povrch. Dělníci i stroje pracují na stavbě i v noci. Ve Zbuchu u Plzně otevřeli novou školku pro 140 dětí. Zítra bude oblačno, přechodně skoro zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 22 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Nový povrch dostává v těchto dnech dálnice D5 na Stříbrsku a u Heřmanovy huti. V úseku mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu silničáři o prázdninách odstranili původní opotřebovaný cementobetonový povrch a v těchto dnech dálnici znovu betonují. Jak popsal stavby vedoucí Tomáš Hnojský, nový povrch pokládá finisher.
2: Je to takový velký stroj přes celou šířku dálnice, který pokládá na jednou 27 cm betonovou desku. Probíhá kontinuální pokládka, to znamená, že ten finisher včetně obsluhy jede 24 hodin denně, tak aby docházelo k minimalizaci spár a ta kvalita toho provedení byla co největší.
1: Za jeden den je možné tímto způsobem položit až 1 kilometr nového betonu. Nový cementobetonový povrch dostane ještě teď na podzim i dálnice v úseku poblíž Nýřan. Ve Zbuchu na severním Plzeňsku otevřeli novou mateřskou školu Pohádka za více než 92 milionů korun. Obec ji stavěla 3 roky a 7 let připravovala. 2 dřevostavby se zelenou střechou, rekuperací a fotovoltaikou na střeše jsou pro 140 dětí. Nahradili 60 let starý nevyhovující objekt s malou kapacitou. První budova pro 100 dětí je hotová od loňského února, jak vyplývá z informací radnice. Zbuch na stavbu získal dotaci 68 milionů korun z Evropské programu IROP. Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Řada z nich ale stále nemá dostatek informací.
3: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
4: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
3: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
5: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
3: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně nastoupí v 21 hodin na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
6: Je to super, ktorý hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastne, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v údolích ojedinělé mlhy, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů a to i na horách. Zítra bude oblačno, přechodně skoro zataženo, ojedinělé přehánky nebo slabý občasný déšť a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý, jihozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Doubravce platí dnes až do nočních hodin uzavírka v ulici Zábělská. Důvodem je sousedská slavnost. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.

Dobrý podvečer, přátelé Dechovky. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Tachovský. Dnes se vydáme do Holíšova na Domažlicku, kde působil Jaroslav Kohout. V úvodu jsme vyslechli jeho kvášovickou polku, kterou pojmenoval po svém rodišti, kde se 16.9.1935 narodil. To znamená včera před 91 lety. Své dětství strávil v nedaleké obci Předslav na Klatovsku u svého dědečka, který měl dechovku a malého Jardu zasvětil do tajů muziky. Po válce se rodina přestěhovala do Holíšova. Tam se v 10 letech začal učit nejprve na housle a potom u výborného učitele a muzikanta Karla Brožovského na klarinet. Po základní škole se vydal studovat až do Kroměříže vyšší hudební školu obor klarinet. Poté si ještě přidal jeden rok na Akademii muzických umění v Praze u vynikajícího profesora a klarinetisty Vladimíra Říhy.

Jeho hudební život bych rozdělil na tři části. Pedagogickou, interpretační, v jeho případě na klarinet a saxofon, a skladatelskou. Co se týká pedagogické činnosti, tak první zkušenosti sbíral na Lidové škole umění v Boru u Tachova. V roce 1964 přešel na Lidovou školu umění do Holíšova, kde působil až do odchodu do penze v roce 1997. Z toho od roku 1980 do roku 1997 vykonával i funkci ředitele. Vyučoval na několik nástrojů, například klarinet, saxofon, flét na akordeon, ba i na žestové nástroje. Vychoval zde mnoho mladých muzikantů. Nyní si poslechneme jeho úpravu chodské písničky Červená růžičko, kterou nás zaspívají Marie Urbanová a Stanislav Nosil za doprovodu pošumavské sedmičky Jaroslava Tachova.

Co se týká života instrumentálního, to znamená hry na klarinet a saxofon, tak ten byl velice bohatý. Vystupoval v nejrůznějších dechových kapelách a jazzových orchestrech. Ať to byly dechovky Čerchovanka, Fistumová kapela, Lesanka, Václava Palečka nebo Šťáhlavská šestka. V jazzu to byl plzeňský Big Band, Evergreen Quartet a jiné. S jazzem se jezdil kus Evropy. Jena, Stockholm, Messina na Sicílii. U nás například jazzový festival v Karlových Varech, v Přerově či Slánské jazzové dny.

Ve skladatelské a aranžerské činnosti se věnoval, jak jsme slyšeli, hlavně dechové hudbě. Zpočátku byla ovlivněna Chockem, například Kdybych já byl zahradníkem, Jednoho dne z večera a jiné, ale na druhou stranu napsal i koncertnější věci, například optimistickou burlesku pro klarinet, polku pro klarinety, trumpetová selanka a další. Jaroslav byl celým srdcem muzikant a muzice sloužil celý život. Jeho životní pouť skončila 28. března 2011.

0: nakonec bych se s vámi rád podělil o historku ze života Jaroslava Kohouta, kterou mi vyprávěla jeho vnučka. Té historce velice dobře rozumím, jelikož se mi něco podobného přihodilo. Cituji. Jednou jsem jel natáčet s kapelou do Mariánských lázní televizní pořad. Měli jsme hrát v nějakém pořadu pro lázeňské hosty, ale ne naživo, nýbrž z playbacku. Po příjezdu do Mariánek došlo k nepatrnému zádrhelu. Zapomněl jsem doma klarinet. Nadával jsem do různých čtyřnohých tvorů, ale pak mě napadlo, že dojdu do tamní hudebky, kde učí jeden známý a nějaký nástroj si vypůjčím. Spadl mi kámen ze srdce, když jsem se zanedlouho vracel do lázeňské budovy s klarinetem. Nástroj byl sice již vyřazený ve skladu, ale byl jsem rád, že mám alespoň nějaký. S kapelou jsme se začali připravovat na natáčení a najednou k nám přišla taková nasupená panička a hulákala na mě.
1: No jo, to já znám, to je samý Švindl v té televizi, všecko je na playback a teď vy ani nic neumíte.
0: To víte, že mě to naštvalo a na důkaz svého hudebního umu jsem začal hrát. Jaké bylo vše moje zděšení, když se z vypůjčeného klarinetu začaly linout příšerné zvuky a kvílení. Nástroj byl rozbitý a já úplně vedle. Paní pokývala vítězoslavně hlavou a konstatovala.
1: Ty jsem to věděla, samej Švindl.
0: A hrdě odkráčela. Mějte se krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou na vlnách rádia vašeho

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Plzeň.

Příjem dobrý večer. Na vlnách rádia vašeho kraje teď přichází na řadu špalíček lidových písní. Plním svůj slib z jara letošního roku, kdy jsem vysílal o hradu Plzeň a slíbil posluchačům, že na podzim budu v zajímavé historii pokračovat. Ano, dnes to bude o hradu Radyně. Pěkný a nerušený poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Plzeňsko od začátku budování českého státu patřilo k nejdůležitějším oblastem, kterým panovníci věnovali svou pozornost. Touto krajinou procházela stezka do Bavor, zvaná Řezenská, později Norimberská. Právě v místech, kde vedl brod přes řeku, byl postaven na pravém břehu zeměpanský hrad Plzeň. Asi po třech stoletích rozkvětu hradské soustavy panovníci začínají svou oporu nalézat v zakládání královských měst. Zde na místě dnešního starého Plzence, na levém břehu řeky, k takovému založení města došlo, a to v 60. letech 13. století. Město povýšil král Přemysl Otakar II. Na město královské. Navíc byla změněna trasa z norimberské cesty z Rokycan přes území dnešní Plzně a tak bylo rozhodnuto přenést město na nové místo a nazvat jej Nová Plzeň.

Karel IV., který usedl na trůn, byl v té době na vrcholu slávy. Království a svou moc upevňoval i na úkor šlechty, jež byla zpupná a nárokoval si spoustu výhod na úkor krále. A bylo jasné, že je nutné i soustavu královských hradů dále doplňovat. A tak se také stalo a bylo rozhodnuto postavit v těchto místech královský hrad. Přesný datum založení hradu bohužel neznáme, ale šlo to v zákrytu s budováním hradu Kašperk, krátce po roce 1355. Hlavně pro bezpečnost kupců a lidí na cestách byl vybrán kopec vysoký 560 metrů, viditelný až z Bavor. Hrad byl založen na buližníkovém základu, plném skal s názvem Radina a dostal jméno Karlskrone Karlova koruna. Opravdu pověstná koruna kopce s hradem, který svou kulisou připomínal a vysílal do kraje jasné poselství, kdo je tady pán. Původní název hradu se ale v ryze českém prostředí neujal, a tak nakonec vítězilo pojmenování Radině.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, kde kromě pěkných melodií z Plzeňska vycházím z poutavého vyprávění manželů Jitky a Josefa Sutnarových o hradu Radyně.

Hrad Radyně svou pevností a polohou budící dojem nikdy nebyl dobyt. Přesto se v jeho historii objevily nepříjemné situace v obléhání hradu. Co se nepovedlo při obléhání, nakonec dokonali pozdější majitelé svou lhostejností a benevolencí k rozebírání hradu. Samozřejmě i zub času vykonal své. Z královské stavby, plné věží, padajících mostů, s krásnými zasklenými okny se tak stala ponurá zřícenina. Dokonce v polovině 15. století hrad vyhořel a tak nebylo překvapením, že koncem první světové války byl hrad Radyně prodán snad i za účelem demolice.

Vznikem Československé republiky v roce 1918 byly vytvořeny podmínky pro odkoupení Plzeneckého dvora i hradu Radyně městem Starý Plzenec. A tím byl vytvořen předpoklad pro záchranu této dominanty Plzeňska a založení spolku na záchranu Radyně a Hůrky.

V roce 1956 přešla Radyně do vlastnictví státu a koncem roku 1994 byla městu Starý Plzenec Radyně opět vrácena. Do budoucna je třeba si přát, aby ve vedení města Starého Plzeňce byli vždy lidé, kteří si budou uvědomovat význam historické památky hradu Radyně a dál jej i s okolím udržovat a rozvíjet. A popřejeme proto Radyni nejméně dalších 100 let. A jak se dnes opakovaně na vlnách Českého rozhlasu říká, vždyť 100 let je jen začátek. Přátelé, dnešní Špalíček končí. Pokud jste setrvali v mé společnosti až do konce, je mi potěšením. Na brzké shledání se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Český statistický úřad zahájil sběr dat od českých zemědělců. Plzeňský kraj založí inovační centrum, podpoří podnikání v místech mimo Plzeň. Zítra čekejte oblačno, přechodně skoro zataženo, ojediněle přehánky a teploty do 22 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Evropské unii začal velký zemědělský průzkum Agrocensus 2026. Český statistický úřad právě zahájil sběr dat od farmářů i v Plzeňském kraji. Do poloviny října budou vybraní zemědělci z celého regionu hlásit klíčové údaje o výměře půdy, stavu zvířat i pracovnicích. Cílem je získat přesný přehled o tom, v jaké kondici se náš zemědělský sektor aktuálně nachází. Vybrané subjekty z regionu dostaly výzvu do datových schránek a výkazy vyplňují elektronicky na portálu respondenta na adrese výkazy.cz. Formulář je přizpůsobený tak, aby zobrazoval jen otázky pro konkrétní hospodářství a šetřil farmářům čas, jak pro Český rozhlas uvedl Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.
3: Statistické zjišťování jsme se snažili našim zemědělcům maximálně zjednodušit využitím řady administrativních údajů, které zemědělci už státu poskytují. Přesto ale žádáme o řadu nových informací, které nejsme schopni jinde zjistit, abychom mohli poskytnout co nejpřesnější obrázek o situaci domácího zemědělského sektoru.
2: Plzeňský kraj založí regionální inovační centrum. Bude podporovat podnikání, firmy i výzkum hlavně v regionech mimo Plzeň, která už má své inovační centrum BIC přes 30 let. Začne fungovat od jara příštího roku, zřejmě jako zapsaný ústav, a mělo by mít v první fázi do 5 zaměstnanců, hlavně manažerů s kontakty na firmy a živnostníky. Jak zaznělo na tachovském Business Foru 2026, prosincové zastupitelstvo kraje, které už loni v červnu stvrdilo záměr, má v prosinci schválit společenskou smlouvu. Základní úroková sazba zůstane stejná, bude 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Od sazby se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Sport. Fotbalový útočník Jean-David Bogal se po 4 letech vrací do Plzně. 34letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezóny a připojí se k třetiligovému B týmu. V Plzni hrál mezi lety 2019 a 22 a s klubem získal ligový titul. Celkem dal za Viktorii 48 gólů a před 4 lety byl nejlepším střelcem ligové sezóny. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte oblačno, přechodně skoro zataženo, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý občasný déšť a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách bude maximálně 17. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Holoubkova na Rokycansku dejte pozor na porouchané auto, překáží na vozovce, jeďte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy máme pocit, že je okolo nás nepořádek, chaos, zmatek. A když to chceme říct nějak tak květnatě, nějakým ustáleným spojením, tak na to je čeština bohatá, víte?
2: Ano, asi takovéhle doby nejsou nijak výjimečné a často se opakují a člověk, aby je přežil, tak si z toho musí dělat trošku legraci. Takže i tu dnešní dobu, stejně jako to dělali naši předkové v minulosti, ty chaotické poměry můžeme nazvat hotovým Babylonem nebo učiněným blázincem.
1: Napadá mě, to říkám rád a často, cirkus na kolečkách.
2: Přesně, kromě toho se taky říkává bordel na kolečkách.
1: Že je to bez hlavy a paty.
2: Nebo páté přes deváté.
1: Někdo mele. Taky se používá turecký pořádek.
2: Tohle úsloví vychází z dávných nebo tradičních představ Evropanů o tom, jak to funguje v Orientu.
1: No a nebo se to dá říct tak nějak jako slušně, na slušňák a honosně, když nechceme být úplně rýpaví.
2: Organizovaný zmatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Portorika. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná, nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

řekněj gramofon, řekněj, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Šukar Šuněben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Šarkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

0: A poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren.
1: Pěvecký sbor Romano Balvaj vznikl před 5 lety. Dnes v něm společně zpívají děti i dospělí, které spojuje láska k hudbě, romské kultuře a radost ze společného zpívání. V dubnu 2025 jsme se pustili do nastudování muzikálu Cikáni jdou do nebe. Slavný příběh Rady a Zobara, inspirovaný legendárním filmem režiséra Emila Lokianu s hudbou Jevgenie Dogy,

0: členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tímhle jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelné. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi, samozřejmě máme mezi sebou jako úžasní zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáni do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, čo jsem mal možnost proti ním hrať. Je to tým, který se snaží hrať agresivní a vertikální futbal směrem dopredu a nepotrpí asi úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojedinělé mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru. Za sjezdem na Lisou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu. Zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu, zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak, takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i z nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To je, to byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rockovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo?
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátrá. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Měla Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jaká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako proto měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petr Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janu, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zavzpomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě a lidi se začali chechtat. No, takže to byl takovej můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, když jsem byla ze Sekerkový klouček, že?
0: Petra Janu je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky.
1: Singly a tak dál. Byl to strašně dlouhé. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla vlastně Petra Janů?
1: No to už jsem byla Petra Janů, to mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila. No, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat. Teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčilovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psala, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala s Dendou Rytířem, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohle to,
0: nebyla
1: tohle
0: na
1: to
0: obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohle to mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi? Mhm. Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jen předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit bude?
1: No. On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal, ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně, vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky od ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska a mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže

0: říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu.
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano. To byl další cíl a další vrcholek zdolán.

0: A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
1: A je to právě jedna z těch písní, kterou když zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná hlouběji?
0: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že s láskou má svět naději prostě.
1: Jak jednoduché, ale zároveň
0: Tak těžké.
1: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
0: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
1: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
0: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
1: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
0: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
1: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte na
0: Je to závislák, no. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
1: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne?
0: Ježíš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem si říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně. Vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není. Nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
1: On má absolutní sluch.
0: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak to beru tak si to
1: třeba vás doprovází.
0: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
1: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba No jasně. Z vás nevýjde tón?
0: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct. Ne? Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
1: Ano, ano.
0: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
1: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
0: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
1: Je to tak, Petra Janu je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesů, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidni se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: Potom, no, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přeháňky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u Krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Troufnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Něco od topení snad, ne? Vavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: Mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco?
5: Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možná.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
3: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
6: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
7: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
6: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
3: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60. v 50. letech.
6: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
3: Tady je plynový radiátor.
6: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
3: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
6: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
3: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
6: Přibližně to bylo v 60. v 70. letech 20. století.
3: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
6: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
3: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
6: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i Karmu obrátit.
3: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat a Bůh ví nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Co pak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně to není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde je v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže roztočit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%, to znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit, to máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, Stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit anebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěnné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáruvzdorné vrstvy na spalovacích komorách o obou strané smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přišli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se smaltovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen v peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor i všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pak když jsou na nich provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést i šestidenní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny

společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno okresní podnik místního průmyslu.

0: Vy ta kamna vyrábíte vlastně od samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ano, ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat.
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady. Jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohli jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasil a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdál Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Protože začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě si to trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moje, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
6: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Copak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak... maliny?
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med.
3: No sláva. Tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva. Nazdar. Mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli. A ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte. Však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
8: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš, první let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydím.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Je, co pak to je, kmotříčku?
9: zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Tam je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná a vyzná se v léčení.
4: A či pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k ouška.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
5: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k modřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlub se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání. Ale já už musím domů. Mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? Proč musíme?
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, Kmotříček a Kmotříčka. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a Kmotřiččina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke Kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, Kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni. Neboj.
12: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světilko.
10: Žluté.
4: Spíš to růžová.
10: A pěkně jasné.
7: Celý, tatí.

0: Tak, jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusí.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stesky.
1: Ne, ne, ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy, a husté keře, a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo neprocházel. A jezírko, a velryba, a kocour.
2: Jaký?
3: Černý, zlomyslný a nafoukaný kocour.
6: Mňau! To jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král Mňour první. Jsem kocour velikán. Kdo přijdeš sem, tak strhni. Jsem tady všude pán, král Mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, vrs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, vrsk, au, mňau, ven. Haha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: To je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a heleďte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
7: Jú, kluci, za chvíli zvoň. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: Tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
6: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
6: No ale...
9: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
6: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
6: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
10: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: už máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou...
5: Nesedí za vraty.
4: A nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon. A proč hon a ne lov?
3: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
4: Jak zmocníme? No,
3: prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
4: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
3: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
3: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější. Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by

0: zneuctil nebozes. A tedle barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
1: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Mariáne, že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lahala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
0: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s masnou bradou.
1: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že Spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a Spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
0: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého prot mu nevidí. A mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
1: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v královské oboře a nese domů statného koloucha. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zrovna když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. Víme přece proč, ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragón, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že Barku přitom také polil. Starostová si sedla, Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
0: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá, jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček. Představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
2: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází a neb co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jeruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sova, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou, a já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Poslední době se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, on ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislí na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: hezky. To je pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne, že bych si spávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozději, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím jet, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo mi nic neudělá a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním. Takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi v noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu. Ale zbudím se třeba za 1.5 hodiny, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1.5 hodiny, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, Máma Pikač, táta Pikač. A já jsem furt říkala, kruci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli jde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, babička tady jenom tě hlídá, víš? A ona toto řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudou se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě Pikačovala.
2: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis se splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
2: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
2: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v noční lince povídat až do 1 hodiny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo,
1: vítám.
0: Halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte. Je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. No. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, no, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala.
0: A já teda nechodím
1: do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří nemohou spát?
1: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku, pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju
1: dobře,
0: za telefon,
1: jo,
0: držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zrovnou rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho. Jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mě říká, já bych už nespal. No ale já třeba léta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova. Jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady v posteli, tady mám bojtáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho už takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě sínice poškozený, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstane, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis, teplý čaj, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po léta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jesta, trochu výprsu. Diabetik, já jim tak 5x zobu, ne, že bych se naspal, zbavu, udržu a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev. Tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný noční čas.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od
1: Chropině.
0: Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu nespaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24 hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, kdy jsem spal. Já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý 2 měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru. A když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šup dom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mě, kdy jsem spal celý ty 2 měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 1:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt, na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu, a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě
0: to
1: chodila. No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle 1-2 frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně, sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali, člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný, tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo, to se opravdu ráno nic nepamatovala dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem, 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně. No, byla odloučená. No.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda k té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by odpustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: Že to bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám to dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný medunkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Medunkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví. V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nezvaný host a dokázal se vloupat

0: do domu, a což nás jako docela rychle probudilo. A taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
1: No, paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
0: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i znenadání něco.
1: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. Viděla jste ty zloděje?
0: Prosím?
1: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
0: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
1: Ano, od toho jsme tady. To děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli všichni.
0: Ne, ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, jo, akorát byl to šok, jo, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký ukryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, jo, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
1: Takže to nebyl ale zloděj?
0: No, asi původně to tak nemyslel, jo, ale ten pocit z toho mého dojmu, jo, byl mnohem větší. Jo. Tak když to, asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
1: Mm-hmm. No tak.
0: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
1: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, meduňkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
0: Výborně,
1: a
0: vám tak.
1: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zřímnu jako tak. Meditačně, já jsem malem zajela do Lošova, jo, já bydlím kousek za Olomoucí, no a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek, dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko, a teď jsme přišli jednoho dne kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nacpal a šel spad, jo. Takže, a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene, spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo, tam jsou ty bylinky už namíchaný, a to jí pomůže, tak to chci říct jako do té noční linky.
0: Ano, no, ještě Ivetko, tam to jste šťastná to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha.
1: To nevím,
0: a
1: to
0: co
1: mě
0: říkáte?
1: Říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak, vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc, mě to tady svítí do oken, u toho lesa, to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no,
0: jsem...
1: No, mně se to ale nestávalo
0: no,
1: až
0: to,
1: teď.
0: To jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, To je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas, a nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 no 731 800 900, pardon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě, no a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste barec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete, to byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek, no mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no tak a co se týče... I to je pohled, ano.
1: Jo, a co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby skočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás taky v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě beze spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
1: závěrem
0: další perličku?
1: Určitě bych, perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak, tak to jsme skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej plyn.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď. Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: k tématu. Jo, to víte, že vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradí moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: O, tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat. Je to originální. Myslím,
1: ne,
0: že
1: já
0: už to zaznělo
1: jako
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

byla, abych jí bosá nepokořila. Už jako mladá dívka jsem měla fakt prořízlou pusu a srdce drsňáků jsem trhala na milion kusů.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy?
2: No,
1: pan Otto.
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jsem se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no. A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát, v kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní. A potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola. Neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno. A to je zbytečné brát. To je, nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
2: No.
1: Tak uvidíte. Ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit. Kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru. Už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí. Jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci. A zase budu celou noc hode. Zhůru.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím. Prostě zapřu se a vydržím to. A půjdu. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci, až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Nashledanou, děkuju, nashledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonilo vám ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohlo ani cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí, no.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, teďko přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu?

0: Zase já zavolám si taxika, no a on mě odveze na nádřeží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
1: No, máte to teda náročné, ale tak no, je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
0: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
1: No, to je dobrý
0: aby
1: nápad.
0: Aby se mi ty nohy rozejbaly.
1: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
0: Já jsem dřív jsem Kamila.
1: To už si dopovídáme mimo éter. Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Pan Olín z Kopřivnice, vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. Já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádi, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monterek a aktivita a potom večer padám, jak si říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale já jsem řekl, no, podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš,

0: výsledné si k televizi, sice háčkuje pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na detektivku, a pak se mi zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď v poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snažím se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně, a usíná krásně. Takže já doporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
1: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
0: přesně,
1: i hlava a dobře se spalo. Takže vy to přesně máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
0: Já pořád něco dělám, jak kutím. Jako třeba já stojím jsem v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem praci, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přežijenu, vím, že někde má povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý, tak to vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho vlítnu a už to letí a je to vršené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu, hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecvakl jistič, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odjela skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
1: No, k tématu.
0: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď jsem, ještě večer jsem, nesměl jsem žádný jako těžkého, tak jsem stáčel poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mi taky dělá takovou
1: aktivitu. Ano, jsme u té aktivity zpátky.
0: No, třeba chození po té kopřivnici v noci. Nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda.
1: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy. Takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
0: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor. A
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof, Atentát, a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

Surf je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuznává.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při Krajském výboru Svazu mládeže v Hradci Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědě a to divadlo si může dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral. A najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se. Jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mě zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu, ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machonin napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být najvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřinku Šejbalou, Vlastu Fabiánom a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomu, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem vám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný. Z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustím, to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysýpaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovaky a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s páru vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivnej smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera, ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je... Bohužel na tom ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport České 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká, ta Monza, na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkala, teď já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu Bohu, že mi dopřál i tuhletu radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindráku a dočtete, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měla prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že... No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisérem, zvukařem a tak dále, tak tam rád pojedu. No a vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli, já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bej to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán. Tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakého jogra, někdo si ze mě udělal srandu. A najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu. Tam si říkám, asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejeme si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám, asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka. Tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem... To je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. Takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin Wilsery trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel, a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? Se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzer, o vás je známo, že se zajímáte o sport, ba že i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zarvat, ta Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel, ten se nadech a říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zřítil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala, prostě, panu prosím, slečno, pomalu, co chcete? Ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je na. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano, na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím, neznamo, ono, že ano. Poská, dát lepku a říkat, bíči, nevíš, že ano, to víš, to, dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladiny citu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch

se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice a mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný a to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění a poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, to víš, já teď začal a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přesně, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, ne, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový. No, už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tady František, že už to vyšlo, ta romance pro křídlovku a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok obměňoval autora nejlepší prozy a fétu, nejlepší básně a ta romance pro křídlovku byla vyznamenána jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle, a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malý, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Teď je, říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, nebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje to, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl a dal jsem mu pusu. On se tak, já byl blondiát, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohle, to s tím jsem já měl potížit, tohle to jsem měl od školy. To recitování, takže vody jak živa jsem říkal, ano, pokud možno, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: Mamavec. On si seprve k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A v srpnovou neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta?
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolali Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Pražské nebo...
1: Čapkovy povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a žil a zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský.

0: tam blbneme u té vody. A najednou František se tak otočil, nasadil si ty zuby a ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádhera. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar, to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a tenhle ten básek, prosím, Frantu. A teď dělal dráho ty ženy, až tak on zem, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit tam. A teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, jako zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, furt měl ty zuby a on se dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopí a po mne tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první co bylo, Filipu skýřoval, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty spouka přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já jak seš na tom zítra s časem, já povím, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamu, jsem zajedno, víš, u Nejermela si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A my ho pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo. Tak jsme se byli do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mě říkal František. Před tou boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která u Romance je babi. Jo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. My jsme zase mluvili dál. Byli jsme tam po večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová povídala, Luďku, kde je to ta Tonka? No, ne, až neříkejte, že vám to Franta neřekl. A opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to zase neříká. Jo, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Pán, nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hrubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo tři nějaké sušenky. Pánové si povídali. Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když víte, že Hlika zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáři, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, který bych to dal. Tohle. Ona na starý kolena tedy paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Hrubinová, Tonku chtěla vidět. Jeho milostná lirika, rozumíte, tolik to nezajímá.
1: Oni to ty ženský
0: vycetějí. že ta jedna může být nebezpečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánvečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné. Kdo pak ví, jak sámi zamotá severa na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň. Oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic, ale to už vím jistě.

hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.